0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení, Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
1: www.napos.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalas.cz.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České firmy se připravují na návrat EET a moc se na to netěší. Podle posledních průzkumů očekávají více byrokracie. Zhruba 40% z nich má potom za to, že změny přinesou více digitalizace, bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky. Přesně to si od zavedení elektronické evidence tržeb slibuje vláda. Ročně by si měla státní kasa polepšit o více než 14. Přesně to si od zavedení elektronické evidence tržeb slibuje vláda. Ročně by si měla státní kasa polepšit o více než 14 miliard korun.

0: další utkání světového šampionátu. Svěřenci trenéra Rulíka v něm vyzvou do posud nejtěžšího soupeře, favorizované Švédsko. Utkání startuje ve 20 hodin a 20 minut a sledovat ho můžeme na obrazovkách ČT Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Máme tady jednu dopravní nepříjemnost na Černé hoře. Silnice mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku je ode dneška zavřená, a to na 2 měsíce. Objížďka vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostinné. Autobusy naberou skluz až 25 minut a některé spoje pojedou upraveně. V tomhle týdnu se nám vrátí 20 na teploměr, ale dneska to ještě nebude. Pondělní maxima 12 až 16 stupňů, celkově čekáme oblačno, postupně odpoledne i deštivo. Takové bude pondělí právě u nás na východě Čech.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty a jsme kompletní. Krásné ráno vám přeji. Jasmin, David a já.
2: Krásný ráno.
1: Ahoj.
3: Že jsi taky přišel podívat jenom za náma.
1: Přišel jsem se kouknout. Mě by strašně zajímalo. Já jsem přišel tady k počítači, k masážnímu pultu a je tady prezervativ. Byl tady připravený. To znamená to, je to, Davide, od tebe taková jako podprahová informace, že se nemám množit.
3: Hele, už nebyl tady v pátek, už se nikdy nedozvíš, co se tady dělo.
1: No jo, taky vás rád vidím. Taky vás rád vidím a jsem rád, že tady jste i vy, že jste si nás pustili. David Guetta, tedy Swims, Tones and I. Tím začínáme. Hezké ráno.

0: 606. David Guetta na Hit Rádiu, krásné ránko vám přejeme. Já teda musím říct, už jsem probuzen po tomhle songu, tak doufám, že i vy, kdo jste u vašich přijímačů, co vy dva.
1: Taky jo.
2: Ne, opravdu jako probudí to.
0: Hodně, hodně. Ale my jsme se tady shodli, a možná to máte i podobně, kdo nás posloucháte, že ten návrat do pracovního procesu byl trošku náročný po víkendu a nevím, čím to bylo.
2: Tenhle týden je to opravdu znát víc. Já jsem i víkend prospala celý. Já jsem byla úplně mimo a dneska bych v tom nejradši pokračovala, ale zvládneme to tady.
0: Já si myslím, že u mě bude ten problém s tím, že jsem ten víkend moc jako neprospal, takže možná tam bude zakopaný pes. David asi jako stále v pohodě.
1: Úplně v klidu. My jsme teda, když se budeme bavit o víkendu, měli první grilovačku letošní.
0: Nekecej.
1: Byla hodně specifická tím, že byla taková zima, že jsme byli všichni jakoby obestoupení kolem toho grilu.
0: Takže jste se tulili.
1: Takže jsme se v podstatě tulili a bylo to fajn.
0: Takže ten prezervativ, který tady je na stole, a někde, kde se tady vzal, ono na něm je tady napsáno i reklamní, je z jiného rádia, které je tady u nás v budově. A já nevím, jak si to mám vysvětlit. Co se tady dělo o víkendu?
1: O víkendu taky nevím, já jsem byl doma a ještě připomenu, že ta grilovačka byla rodina, takže doufám, že jsem ti odpověděl.
0: No tak jaký jste měli víkend vy? Pojďte nám napsat, protože za malou chvíli začne minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jak vypadal váš víkend.
2: Budeme mít 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás a číslo k vám, k nám teda. 777-937-777.
0: A teď k vám letí další hity. Tohle jsou Train na Hit Rádiu, hezké ráno v 6.07.

0: Queen. Hej Soul Sister, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Tak jaký jste měli víkend? Začíná minuta šampionu právě teď.
1: David Žacler byl s dcerama na dní hasičů v Trutnově a bylo to prej super.
0: Martina Kladno celý víkend strávila na zahradě.
1: Ula okrouhla u nového boru, rozvážela svatební koláče po celé rodině.
0: Petr Most celý víkend skládal skříně a přežil.
1: Tomáš Ostrava uklízel garáž a našel věci, které neviděl 10 let.
0: Wendy Husinec u Prachatic navařila, uklidila a pak odpočívala.
1: David přeje dobré ráno z ostrova Murter v Chorvatsku, káva se snídaní na stole, mají 12 stupňů, zataženo přes den 20, víkend odpočinkový s rodinou.
0: Pepa Beroun, sázení kytek plus kontrola včel.
1: Petra Svoboda nad Úpou, rodiny byly na skvělém Pokáčově v Praze a pak se přesunuli na chatku.
0: Jeřina, víkend pohodička, sobota akváček s rodinkou, neděle kolo s dcerou a psem, idylka.
1: Petr Zlín, víkend hezký postelový tulící.
0: Počkej, nám to nestačilo. Tak, teďka jsem se ztratil trošku. Živán z Nového Jičína. Zdravím vás, víkend pracovní a deštivý, pak vše prospal.
1: Bohumila Karviná v sobotu zvládla zkoušku za A, wow.
0: Kača Olomouc, dobré ráno, úplně nejlepší, opět sraz Amerik a pohodička klídeček. Petra Zlín, víkend hezký, postelový tulící. A pozor, Květa Děčín, v sobotu jsem promilovala s přítelem a neděli, to už jsem byla zase v práci.
2: Teď co bylo náročnější?
0: No, to je otázka. To je otázka.
1: A ten povzdech, jak jsi to hezky zahrál.
0: Kdo se o víkendu pomiloval, nechť zvedne ruku.
2: Jsi v tom sám,
0: ruku jedinej. Kdo se pomiloval se svým partnerem, ať zvedne ruku.
2: Kdo se nepomiloval se svým partnerem.
1: Kristova, no. Tak děkujeme za zprávy, jste úžasný a bylo jich spoustu, tak děkujem.
0: Máme pro vás pocit, že tě ztrácím. Poetika na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Krásné ránko. Čas duši léčí.

0: 6 hodin, 19 minut. Avril na Hydrádiu. Co mělo happy ending, byl sobotní hokej. Dámy a pánové, v sobotu jsme přepisovali hokejový dějiny. Teda, ve velkých uvozovkách, jo. Česká repre poprvé v dějinách prohrála se Slovinskem. V prodloužení nás porazili 3-2. Takhle, kdyby nás porazilo aspoň Slovensko, jo, ale tenhle stát, který není ani na mapě... Za mě jakoby nestačilo, že když jedeme do Chorvatska k moři, tak za ten jejich půl kilometr dálnice zaplatíme nejvíc peněz z celý cesty a my s nima ještě prohrajeme, jo? Tak já nevím.
1: Jako je to nemilý, navíc pikantní tam je, že vlastně hlavní hvězdou jejich zápasu je brankář, který je Čech.
0: No počkej, to není vůbec pikantní, to je pěkně na prd.
2: Tomu nikdo nemohl před tím zápasem zavolat, pro boha.
0: No a já na to, koukám, my jsme na to koukali s Tchánem Tchýní a mojí přítelkyní, teďka ležím u té telky, ne, a říkám si, tě, proč ten Horák prostě jako on je Čech, proč to nepustí, ne?
2: No to bylo takhle, před tím zápasem se ukázalo, že oni nemají ani jednoho zdravého golmana, tak nás poprosili, jestli bychom jim jednoho jako nepůjčili. Jak se to vždycky dělalo na Rybníku.
0: Já jsem si říkal, že mu to nebylo blbý, jako. Víš? Že se pak mohl podívat ty našim hráčům do očí, jako. Víš? Jde patriot, ty.
2: No. Ještě řekni to, co jsi říkal o té Tchýně, jak přišla do toho zápasu.
0: Jo, takhle, já jsem nechtěl, ale teď já už musím. No, ona Tchýně u toho nebyla a ona pak dorazila, vlastně...
2: za stavu 2-1 pro nás.
0: Za stavu 2-1 pro nás a pak se to vlastně celý tak nějak jako... Takhle, nechci to připisovat na vrub jako jí, jo, ale opravdu ona přišla.
2: A začalo se to hroutit.
0: Začalo se to hroutit, jo, přesně od té doby. A ona ještě... Ona se tomu začala ještě smát, říkala, no, ty naši určitě nevyhrajou. A začala tak jako rejpat, ale jako, že jsme se to udělali jako legraci všichni, no a nakonec já pravdu, no.
2: Tak doufejme, že dneska tvé Tchýně ve 2020 nebude u televize.
0: Nebude, takže vyhrajem. Dneska Česko-Švédsko.
1: Je to tak.
0: Česko-Švédsko, 2020. No tak si spravíme chuť dneska večer asi, co vy na to?
2: Držíme palce.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.

0: moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
3: Lyže?
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo?
4: Happy Sport.
3: Půjčovna?
4: Happy Sport.
3: Servis?
4: Happy Sport.
3: Bazár?
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě?
5: Happy Sport.
3: Happy Sport?
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalace.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.

Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: Robin Schulz a Fast Boy na Hit Radio. 6:31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2 tisíce víc než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Lebku svaté Zdislavy se podaří dát dokupy, vzácná relikvie byla o víkendu vyjmuta z betonu, teď čekají práce restaurátorů. 35letému pachateli potom hrozí až 8 let ve vězení. Taky neandrtálci chodili k zubaři. Podle posledních studií používali předchůdci člověka kamenné nástroje k ošetření zubního kazu, a to zhruba 60 tisíc let před dnešním dnem. Naznačuje to stolička nalezená v jeskyni na jihu Sibiře.
3: Jako měli to těžký neandrtálci, já jsem koukala, že se dožívali nějakých 30 až 40 let, takže já bych to měla za pár, vy dva už byste byli pod drnem.
4: Dokonce. My už tady nejsme.
2: Aspoň bychom nemuseli tolik k zubaři. Mě spíš jako zaujalo to s těma kamenama.
4: Ano.
2: Si třeba, když šel tehdy k zubaři, k nějakému neandertalskému, mohl dát taky takovou tu injekci proti bolesti, víš?
4: Jako anestezii.
2: No.
4: No, takhle, myslím si, že na anestezii byl ten větší kámen vedle.
0: Bon Jovi!

0: Tohle je pondělí Hitrádio, snídaně šampionů, 6 hodin, 40 minut s vámi Michal Jasmin a David. Přejeme vám krásné ránko.
1: Pánové, hlavně. Odebírali jste někdy příspěvky nějaký OnlyFans modelky? Myslím samozřejmě naše posluchače, vás se zeptám klidně taky, jste se tak jako uculili?
2: Já ne,
0: já taky ne.
1: Dobře, existuje jedna OnlyFans tvůrkyně, který její fanoušek během 2 let poslal asi 40 milionů korun v přepočtu, jo? 40 milionů, což je fakt dost, jo, během 2 let. No a domluvili se nějaký randíčko, povedlo se to, přetavit to do reálu. Tak se jako setkali, podíval se na ní a řekl jí potom, že je v reálu nějaká tlustá.
0: Jo. Pro mě už jedou. Slyšíte to houkání?
1: Přijde mi to vlastně fakt hrozný, jako ale z obou stran, jo. Možná teda pohled chlapa nejdřív, že někomu platíte teda 2 roky, máte ho úplně vysněnýho, dáte mu 40 míčů a pak se vám ve finále nelíbí. Na druhou stranu, bejt holka, tak jsem fakt nakrknutá, protože to, že ti někdo jako zaplatí za to, že tě sleduje na internetu, neznamená, že tě pak v reálu může urážet samozřejmě.
0: No, nakrknutá, jestli můžu, tak takhle. Je jasný, že jí nesledoval asi jenom jako jeden, že jí to neplatil. Takže jako nakrknutá, když víš, že máš jednoho borce prostě 40 milionů přepočtu.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, ty peníze už byly na účtě, takže nakrknutá jenom do jistý míry. Že?
0: Jasně, no.
1: Ale co to je? Poslat vlastně jako 40 milionů cizímu člověku, to je hustý.
0: No, teď si vím, že takových prasáků je prostě jsou tisíce, jo? Tak má vyděláno do konce života.
1: A já jsem tady v rádiu, prostě. No.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Sport.cz. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Hit Radio.
7: Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
8: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů.

0: Tohle je Shabuzi Bar Song na Hit Radio 652. Přejeme vám krásné ránko. Co celý víkend plnilo hlavní články webů, co mělo první místo ve zprávách v televizi, kromě toho, že jsme poprvé v historii prohráli v hokeji se Slovinskem, tak to je svatá Zdislava a její lepka. Sledujete to nějak, nebo...
1: To se nedá nesledovat, podle mě.
0: To je ano, to je možná zbytečná otázka, protože valí se to na nás ze všech stran, jo. Tak teda, co víme, pokud to náhodou nesledujete, že našli pachatele, našli i tu lebku zalitou v betonu a podle posledních informací se jí podaří zachránit, budou jí restaurovat, takže lebka bude zpátky na svém místě.
2: Za mě brutální PR pro Zdislavu. Ruku na srdce, kdo ještě před dvouma týdnama věděl, že vůbec někdy existovala.
1: A že to byla takováhle patronka naše obrovská.
0: Teďka se tam na ní bude jezdit určitě každý dívat, až ji tam vystaví znova. Myslím si, že ji teda zamknou za 5 mříží, ale bude tam, bude zpátky. Nicméně pachateli hrozí až 8 let vězení, jo. Já se teda stejně myslím, že nejhorším trestem by pro něj byla bezlepková dieta.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swaglift Day.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor. Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektrokola s přibývajícím množstvím prodaných kusů u nás. 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektrokola s přibývajícím množstvím prodaných kusů u nás. Klesá věková hranice lidí.

0: 2024. Toto číslo navíc nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny každý rok v Číně. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Dopravní nehodu v Thajsku nepřežila česká turistka a její irský přítel. Pár měl dopravní nehodu za deštivého počasí na horské silnici. Jejich skútr měl podle vyšetřovatelů smyk a čelně se srazil s protijedoucím autem. Češka zemřela na místě, její partner až následně v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Pardubický park na Špici se docela výrazně promění. Město už vybralo architekty a projektanty. A s čím se vlastně podle mluvčí Alexandry Tušlové počítá?
2: S výstavbou nového bistra s krytou terasou poblíž hlavní promenády u břehu Labe. Přibudou také tři nová mola, dvě schodiště k řece, nové cesty, veřejné osvětlení nebo lavičky a další mobiliář. Město plánuje také úpravu multifunkčního hřiště s bezpečnějším povrchem.
1: Na Černé hoře se jdeme podívat ještě na počasí. Pondělí bude oblačné, postupně deštivé a teploty do 16 stupňů Celsia.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
4: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: 7 hodin, 3 minuty, hezké ráno.
6: Ahoj.
4: Snídaní šampionů.
5: Startujeme další společnou hodinu a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
6: Kdo jste smutný, že se letos třeba nikam nepodíváte letadlem, tak my vás za chviličku do letadla vezmem a budeme vás potřebovat, tak s náma rozhodně zůstaňte.
5: Tak připoutejte se za chvíli. Odlítáme teď muzika Samfeld a Jonas Blue. Hezké ráno.
4: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7 hodin 6 minut. Dobré ránko.
1: Zažili jste někdy nějaký bizárek v letadle, když jste cestovali třeba někam daleko, nějaký dlouhý lety? Popřemýšlejte, v poslední době se staly hnedka dva během jednoho víkendu, jo? Za prvý,

0: dvojice. Ta dostala pokutu za to, že...
1: Už se milovala na palubě, to jsem čet.
0: Oni se ale jako seznámili během toho letu a rovnou na to takhle vlítli, jo. Takže to byl rychlej posun. Nicméně pak tam byl další pár nebo další parta lidí a ty zase dostali sprdunk za to, že tam dělali velký brajgl, jo. Hodně tam hulákali, hodně tam dělali bordílek a tak.
1: Což se dá vlastně pochopit, když letíš někam dál, jo, tak nuda v letadle, no, tak co dělat?
0: Co je zase horší pro to, jakoby pro tebe, jo, pokud tam cestuješ, jsme teďka všichni v letadle a děje se tam tohle, jo, slyšíte zvuky z kabinky cizích lidí a nebo tam někdo hází věc, má řve, co je vlastně horší pro nás jako pro cestující?
1: Ale radši bych asi poslouchal tohle, než aby mi někdo kopal do sedačky zezadu, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, no, za mě nejhorší mimino, který řve na palubě.
1: A tak to zase jako rodič chápu, jo.
2: Já tak to taky chápu, ale je to vždycky strašně nepříjemný.
1: Jako je to nepříjemný, ale já z pozice rodiče od té doby, co jsem teda rodič, tak mě jako takhle štve tě to, ale je mi to zároveň líto, jo. Teďka jako nevíš, jako na jakou stranu. Říkáš si Ježišmarja, ale pak si říkáš Ježišmarja, chudáci rodiče, jo. Ale to kopání je nejhorší. Já teda nevím, jak to máte vy, ale jakmile mě někdo ťuká do sedačky, tak se otočím a jako řeknu mu to slušně. A ten člověk to většinou pochopí, no.
0: Já to taky řeknu, ale většinou mám pocit, že to nepochopí nebo nerespektujou a nechápu vlastně některý rodiče, že jako neřeknou sami těm dětem něco, že prostě nechávají si tam tak jako kopat. Víte jak?
2: To je to nejhorší, když se to děje, ty to celou dobu jakoby dusíš v sobě a úplně ti jedou v hlavě ty dialogy, jak to můžu tam máma prostě, a teďka co bych jí řekl. Já ještě zpátky k tomu milování, jo. Víte, že existuje něco, čemu se říká mílový klub, a to je právě klub lidí, kteří se milovali nad jednou mílí, to znamená v letadle ve výšce 1,6 kilometrů a výš.
1: Mě by zajímalo, kdy jsi na takovou informaci, Davide, přišel. Já jsem o tomhle v životě neslyšel, ale vypadá to, že ty s tím máš spoustu zkušeností.
0: Tak David, sportovec patří do několika klubíků určitě, tak možná i tady do mílovýho klubíku.
2: Ne, tady do toho zatím patřím.
1: Kolikrát zatím patříš do mílovýho klubíku, co?
0: Nicméně nás teďka zajímají vaše historky z letadla, třeba z těch dlouhých letů nebo krátkých, to je jedno, ale nějaký bizáry, který jste tam zažili, nebo co vám třeba vadilo.
1: Opravdu nějaký chuťovky, pojďte se do toho opřít, budeme za to rádi, když tam to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp číslo 777-937-777, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další hity JP Cooper, Astrid S a za malou chvíli se k těm vašim bizárkům z letání vrátíme. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record

0: Miraj Trips dokola, 7 hodin, 15 minut, tohle je pondělní rádio a snídeně šampionů, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, že v uplynulém víkendu se v oblacích děly různé věci, konkrétně v letadlech, a ptali jsme se vás, jaké máte bizarní zážitky z letání.
1: Máme tady několik zpráv, tak jedna z nich třeba, já jsem letěl jednou v životě a když jsem viděl, jak se při vzletu letadlo prohlo, tak mě tam už nikdo nedostane. Na zpáteční let jsem se musel posilnit flaškou alkoholu.
0: Je pravda, že to trošku zatlačí do sedačky, no.
1: Já mám hrozně moc přátel, který se tak moc bojí lítat, že se právě vždycky úplně sundají. Mm-hmm. A prej to fakt pomáhá, já tenhle problém nemám, takže nemůžu soudit, ale asi je to teda řešení, no, případně.
0: Jasně, dá to rozum. Tak píše třeba Peťa, paní přede mnou se vytáhla řízek falobalu, v tu chvíli celé letadlo vědělo, že letíme z Prahy.
1: To se tam musí nést, pak ten odér. Tom, jedna paní si během letů lakovala nehty. A to teda, jako ten aceton, že jo, pak třeba kdyby měla ještě odličovač, to smrdí teda hodně, to musím se zastat.
0: Hmm. A to byla pilotka, nebo to byla spolucestující? Tam máš autopilota, můžeš si ty nehty doma nalakovat, že jo? Taky píše Jana, dobré ráno, při cestě z Argentiny do Evropy, konkrétně do Paříže, určitě nechcete mít kolem sebe 10 rozječených polských neukázněných dětí, které si před vámi klopí sedačky a skáčou. Letuška jen krčila rameny, pro mladé je toto za mě nejlepší antikoncepce, no pro šepana. Taky tady máme nějaké hlasovky, pouštím tu od Martiny.
2: Čau, člověče, jednou jsme letěli z Egypta a letěl s náma týpek, který byl absolutně celý ověšený zlatem, ale zlatý řetězy, zlatý prsteny na každém prstě, zlatý náramky, dokonce se tam asi třikrát převlíkal, aby všem ukázal, jaký má značkový trenky. Zaplatil se 3 sedadla, aby mohl letět, ale jeden problém tam byl, no, letěl sám.
0: Takže on si zaplatil 3 sedadla, aby mohl teda všem ukázat, nejenom, že si teda koupil spoustu jako značkových hadrů, ale aby ukázal, že teda nestačí jedno, ale že potřebuje 3 sedadla, jako že na to má.
1: Je to frajer
0: jako
1: prostě.
0: Jako echt frajer. Máme tady taky pohled z druhé strany, a to od letušky Martiny.
3: Krásné dobré ráno, milé rádio. Jako bývalá a vysloužilá letuška mě zrovna napadl jeden absolutní bizár, kdy po nočním letu, dlouhém, náročném nočním letu jsme uklízeli letadlo a na sedačce zůstaly po jednom cestujícím klapačky. Jak může někdo odejít z letadla bez zubů? A to je jeden z mála. Hezký den, Martina.
0: To je skvělý, no tak ten člověk prostě asi, to jsou takový ty, co spichají, takový ty, co ještě než to letadlo přistane, tak už stojí v ulice.
4: Že mobil mám, klíče mám.
0: Že mám, a pak, až, pak když už jsi v té hale příletový, říkáš, ty jo.
1: Zuby.
0: Se, no. Děkujeme za vaše historky. Teď odlétáme z České republiky přímým letem do Francie. Indila, Dernier Dance, 7.18 na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Indila na Hit Rádiu v 7 hodin 21 minut. Už za pár chvil budete soutěžit v rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, na to rozhodně počkejte. No a za malou chvíli taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
4: www.napos.cz.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
9: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon rádio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: To bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do Pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: A čelovky, vaření a papání?
18: Máme.
17: A batůžek malý a velký?
18: Máme.
17: A co boty a botičky do každého počasí?
18: Jasně, že máme.
19: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
20: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte? To vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
21: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na dálnici D35, předmět na vozovce hlásíte na kilometru 272 u Nemilan ve směru na Hradec Králové. Dávejte si tam pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
22: Hit Radio Černá Hora.

0: lesou Walk the Moon. 7.29 a pondělní Hit Radio, snídaně šampionů. Krásné ráno s vámi, Michal, Jasmin, David a David má
1: ranní update.
2: Česko má za sebou další vlnu demonstrací. Po celé republice se scházeli lidé na podporu veřejnoprávních médií. Protestní akce se konaly ve všech krajských městech, nejvíc účastníků hlásilo Brno. Daniel Landa vyzývá svoje odpůrce, aby trochu ubrali. Reaguje tak na incident, při kterém někdo rozbil okno v jeho pražském domě. Pobídl je, aby ho vynechali ze svých vzteků, své pozornosti a emočních tanečků. Do Česka by mohlo konečně dorazit letní počasí. V maximech budou začátkem příštího týdne atakovat teploty hranici tropické třicítky. Ještě teď ve středu, ale počítejme s deštěm.
0: Hezký, takže léto tady, léto na spadnutí. Já bych se ale tak úplně neradoval, protože nevím, jestli jste si toho všimli. To počasí je letos jak na houpačce. Chvíli 30, pak sněží, pak 30, pak sněží. No tak uvidíme. Nicméně hezký počasí bude asi na MotoGP. Krásná atmosféra. Tenhle týden hrajete v soutěži Rychlá pětka o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně.
3: 19. až 21. června se to všechno odehraje, pátek, sobota i neděle. A ta gold vstupenka, kterou můžete vyhrát, zahrnuje přístup na úplně všechny přírodní tribuny, taky možnost přicházet mezi sektorama a sledovat ty závody z různých míst, no a taky kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu.
0: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777. Za malou chvíli domů z vás zavoláme, zasoutěžíte si a teď k vám letí Coldplay na Hit Radio.

0: To jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hit Rádiu v 7.34. Rychlá pětka se blíží. V té celý tento týden vyhráváte gold vstupenky na absolutně celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna. Rychlá
1: pětka. 19. až 21. června se to všechno odehraje a proběhne Grand Prix. Přiveze dokonce světovou motocyklovou špičku Marc Márquez, Jorge Martín nebo Filip Salač. Podle Michala teda vlastně George Martin.
0: George můžete Martin. Si vybrat. Je to Jorge. Jorge Martin. No nicméně, kdo si o tenhle parádní víkend v Brně zasoutěží, je Stefanie, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Stefanie nebo Stefanie, jak ti máme říkat?
2: To je jedno, Stefy třeba.
0: Tak Stefy, ty jsi mi napsala, že MotoGP by byl velký zážitek pro vašich 5 dětí a pro vás dva vášnivé motorkáře, neuvěřitelný, takže motorkářská celá rodina.
2: Ano, samozřejmě.
0: Hezký, no tak pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se říká řemeslníkovi, který vyrábí věci ze dřeva?
2: Tesař.
1: Třeba.
0: Taky. Mysleli jsme truhlář, ale třeba tesař. Pojďme dál.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
2: 15.
0: Ještě se oprav.
2: 10.
4: Bohužel.
0: David je kat, tak Steffi, my musíme dát šanci někomu dalšímu.
2: Aj.
0: Ale hrajeme to o to do konce týdne, tak zavoláš?
2: Určitě, nevolám.
0: Dobře, tak Steffi, zatím ahoj, hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Krásné ránku, kdo na telefonu s námi?
5: Jirka, čau.
0: Čau Jirko. Tak pojďme na to.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
5: 20.
0: Přesně tak.
3: Jo. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaké zvíře je známé tím, že spí zimním spánkem a miluje med?
5: Medvěd.
1: Je to tak?
0: Medvěd je správně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jiřina, budeš vědět, kolik gramů má polovina kilogramu?
5: 500.
0: 500. A poslední, pátá.
1: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
5: Červenou.
1: Můžeš se opravit, dáme ti jednu šanci, jako jsme dali předtím, posluchačce.
5: Ještě jednou.
1: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
4: Ten trojúhelník.
5: Modrou.
0: Dostal jsi stejnou šanci jako Steffi se teda jednou opravit a dopadlo to. Tak Jirko, vyhráváš
5: gold
0: vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Koho vezmeš s sebou?
5: Přítelkyni určitě.
0: Hezký. Přítelkyně poslouchá?
5: Neposlouchá, ta bude v práci.
1: A vy jste s přítelkyní taky motorkáři, nebo to prostě jenom máte rádi?
5: Máme rádi, no, určitě.
1: No jo, tak to si užijete 19.
5: No.
0: Tak skvělý, tak Jirko, moc gratulujeme, vydrž nám na telefonu.
5: Děkuju moc, hezky.
0: Doladíme detaily a zatím čau, ahoj.
1: Čau.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Petr Bič Project. Hey now, takhle vám hraje pondělní Hit Radio Snídaně šampionů v 7.42. Přejeme vám krásné ránko, třeba krásnou cestu do práce taky. Jak to vypadá na silnicích, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. No a těšit se můžete i na další parádní muziku Linkin Park nebo Regan Bone Man.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
5: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
6: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
5: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
6: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
7: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Pozor, pozor, Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do Autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty, na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
10: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Co to je?
15: Dopravárt, vezeme vám pračku.
14: A co teď?
15: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
14: No tak to si rozumíme.
16: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: dočasně zavřená Jiráskova ulice. A opatrní buďte taky přímo v Pardubicích, kde se nově pracuje v Ostřešanské ulici.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Rag & Bone Man, Skin 753, Hit Radio. Kdo jste se v sobotu díval na hokej, tak jste možná ve finále litovali, že jste se nekoukali na Eurovizi. Jo, Česko-Slovinsko, víme poprvé v historii, klepec od Slovinců 3-2. Ale pojďme na tu Eurovizi. Daniel Žižka, krásné 16. místo. A vlastně, když to opět napojíme na tu hokejovou tematiku, tak je super, že jsme skončili před Švédama. Ale zase já si říkám, že vlastně po nějakých 600 letech zas nějaký bratr Žižka válcuje Evropu, jo? Takhle by to znělo v Eurovizi v roce 1426. Bože Boží, ale jistá podoba tam je, jo? A Žižka 2026. Co na to náš porodce David? Simon Cowell, co na to říká?
1: Za mě dobrý.
0: Za mě dobrý. Je tam slyšet ta podobnost asi, že jo?
1: Ano.
2: Musím říct, že mě výkon našeho současného Žižky strašně moc bavil. Ona to nakonec vyhrála slečna odkud? Z Bulharska?
1: To mě právě překvapilo, já myslím, že Dara je ze Slovenska.
2: Nicméně, jako já nevím, jestli jste slyšeli ten výherní song, ono se tam pořád opakuje nějaký bangaranga bam, něco takového. A jako šlape to, ale prostě ten hlas Žižky, to je něco. No.
0: Počkej, a on tam někdo zpívá? Já jsem viděl jenom jakoby obraz, já jsem vůbec si nevšiml, že někdo zpívá. Takže to byla Eurovize 2026. No a jak to vypadá teďka u nás v playlistu? Ed Sheeran, Old Phone v 7.55.

0: today. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
9: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leapmotor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci nejsou levná sranda. Loni stát za jejich výplaty zaplatil více než 300 milionů korun. Ještě víc, 412 milionů, potom stály jejich náhrady. A letos to bude ještě víc. Například náhrady na dopravu se letos zvýší na 63 900 korun měsíčně. Náhradu za reprezentaci potom dostanou více než 17 000. Hodně kuriozní zpráva přichází ze Spojených států. Při letecké show tam došlo ke střetu dvou stíhaček. Piloti se během srážky dokázali katapultovat a jsou v pořádku. Samotná akce se přitom konala po 8 letech. V roce 2018 při jiné nehodě jeden pilot zemřel. Česko by se mělo dočkat letního počasí. Podle předpovědi se můžeme těšit na teploty kolem 20 stupňů a převážně polojasnou oblohu se sluncem. V odpoledních hodinách se ale budou stále vytvářet místní přehánky a bouřky. Víkend by potom měl přinést teploty atakující hranici letních 25. A teď už se pojďme podívat do regionu.
13: Máme tady jednu dopravní nepříjemnost na Černé hoře. Silnice mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku je ode dneška zavřená, a to na 2 měsíce. Objížďka vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostinné. Autobusy naberou skluz a

0: objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Dobré ráno, šampione.
2: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
3: jsme tady pro tebe.
2: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezké pondělní ráno.
5: Krásný ráno, ahoj. Snídaně
4: šampionů. Mám pro vás, kdo nás sladíte, takový malý přátelský tip na pondělní ráno. Pokud chcete vašemu kolegovi udělat radost, kupte mu třeba snídani. Stejně jako to udělala před malou chvílí Jasmin.
5: Já už jsem se bála, že to vezmeš na sebe, že ty jsi nás tady obohatil.
4: Jasmin se plásla přes kapsu a dovolila snídani, takže děkuju moc. A musím říct, že to kafčo teda mě velice potěšilo, takže pokud vy chcete udělat radost nějakému kolegovi, tohle je tip.
6: A na mě se tak nějak zapomnělo zase, že?
4: Šťoural. Hit Radio Černá Hora.

0: nápady, které jsou blbý, a pak jsou nápady, které jsou hodně blbý, jo. Třeba sundat si na Mount Everestu rukavici, abyste si udělali selfiečko. To jeden horolezec opravdu udělal a samozřejmě v té teplotě, nebo spíš zimě, která tam je, mu umrzl prst.
1: Počkej, jakože na tu chviličku, jenom že se sundáš rukavici. Ne, fakt,
0: opravdu takhle přišel o prst kvůli blbý fotce.
1: Já teda možná se ptám blbě, třeba to dává smysl. Já jsem teda nikdy na Mount Everest neles, takže asi jo.
0: Asi jo. Zkrátka vyšlíknul se, když neměl, takže takový varování pro vás, ale měla jsem si na svůj příběh, když jsem se vyšlíkla, když jsem neměla. Já jsem šla loni v Tajsku na masáž a já jsem z Čech zvyklá, že se samozřejmě máte celý svlíknout, že jo? No. A teďka jsem tam byla u nějaký paní, u nějaký Tajky, ona u mě furt stála při tom svlíkání se, tak mi to bylo takový jako nekomfortní, ale říkám si OK, tak jsem postupně jako odkládala ty svršky, až jsem se dostala k podprsence a teďka jsem jí šla jako rozepnout a ona se úplně zděsila, že to teda ne, jo, úplně ke mně přiběhla a asi se to tam nesmí, nebo já nevím, ale nesetkala jsem se s tím nikdy a koukala na mě dost pohoršeně, že jsem to chtěla udělat.
2: Ona si totiž nejspíš myslela, že jsi přišla na jiný druh masáže.
1: Přesně, anebo říkala, tak to teda ne, tady vás zastavím a dojdu pro pána. My to máme tady takhle rozdělení.
0: Vy jste se vysvlíkli někdy nějak špatně, nevhodně, nebo že jste jako neměli?
1: No, nevhodně, já nevím, asi to spíš jako je obráceně, když jsem si naopak oblíknul něco, co jsem neměl, nevím, možná už jsem to tady říkal, ale když jsem byl na jednom vyšetření, kde jsem se měl na sebe nasadit anděla, tak mi sestřička to dala do ruky, já to nikdy v ruce neměl a říká, tak si to oblečte, no, tak jsem si to oblíknul a dal jsem si to tou dírou dopředu a teďka

0: teďka ona pro mě přišla do té kabinky a kouká na mě, říká, co to, a já, no jsem se tam oblíká, ona, no ale tu díru musíte mít jako na druhé straně, říkám,
1: a,
0: no, takže nevím, jestli se to počítá do tady toho, ale budiš, no.
1: Tak rozhodně tu storku máme aspoň.
2: Hele, mě asi také na první dobrou nic nenapadá, takže já předávám slovo našim posluchačům.
1: Tak, štafeta na vás teda.
0: Přesně, je to přehozený na vás teďka ta rukavice. Ten balón je u vás, tak nám pojďte nahrát hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to normálně pošlete jako zprávu. Když jste se teda vysvlékli a když jste se úplně vysvléknout neměli. Jo, čekáme na vaše příběhy. Teď k vám letí další muzika Maroon 5, Sugar a zahrajou taky My Chemical Romance tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: rádiu, přesně ve 8:45 a minutu k tomu. Krásné ránko. Bavili jsme se o borci, který si při výšlapu na Mount Everest chtěl udělat selfiečko a když si sundal rukavici, tak mu umrzl prst. Tak jsme se ptali vás, jestli jste se třeba někdy taky nevhodně svlékli.
1: Je tu zpráva, kamarád si při žádosti o ruku klekl tak nešťastně, že mu praskly kalhoty. Technicky vzato se taky nevhodně svlékl. To by mě vlastně pobavilo, jo, když si to představím, že se to stane mýmu partnerovi při žádosti o ruku, je to vtipný.
0: Aspoň máte na co vzpomínat.
1: No.
0: Tak píše Michal, ahoj, když jsem byl po operaci s kýlou, tak přišla sestřička na pokoj na kontrolu, vyhrnula mi anděla a vyvalila oči, tak mě nenapadlo nic lepšího, než jí říct, to je macek, co? Najednou odběhla, chlap na vedlejší posteli se na mě podíval, tak mu říkám, asi se lekla. Vrátila se z obvazy a praskl mi stech.
1: Já nevím, která část té zprávy je horší, ale je to boží. Ano, stalo se mi to taky, a to na gynekologii. Nejdříve jsem sestřičce dala místo kartičky pojišťovny kartičku do Zverimexu. Tak to je golden. A po vyzvání paní doktorky, odložte se, jsem se svlékla celá a nastoupila před ní úplně nahá. Když se na mě dívala, řekla jen, to jste nemusela, ale když vám to vyhovuje, musím dodat, že jsme se obě nasmáli a já se fofrem přioblíkla. Ráno začalo nádherně. Já musím říct, že když jsem tam byla kdysi poprvé taky, tak jsem udělala to stejný. Ne teda kartičku do Zverimexu, ale taky jsem se svlíkla celá. Proč vás někdo nezaučí prostě, že jo, holky?
0: To je skvělý. No takhle, myslím si, že potomhle už se to pamatuješ do konce života, jak se to má dělat. Tak když je Pája, na koupaliště jsem si sundala snubák, aby se mi líp plavalo, už ho nikdy nikdo neviděl.
1: A to se stalo teďka kamarádce taky, normálně byli na dovolený a přítel její plaval v moři, nebo teda snoubenec, a ztratil snubní prstýnek. Ona byla tak smutná, tak vytočená, strašně se to střídalo. Vlastně to je špatná situace, jako.
0: No ale on se ho sundal jako schválně, že jo?
1: No jasně,
0: tady vlastně
1: jo.
0: Pája.
1: No.
0: No, takže tak takhle. Podle zpráv, co nám píšete, jste teda pořádný zvířata. Máme tady pro vás jednu kartičku do Zverimexu. Do zoologický s váma. Shakira, Zoo na Hit Rádiu v 8:18. Hezké ráno. Come on,

0: Rádio Shakira Zoo 8.21. Jak velká zoologická je to na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. No a taky samozřejmě přidáme další skvělý songy Atmo Music, taky Avicii.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
11: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: podcastu.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

0: Ritmo Music. Tohle jsou Andělé. 8.32 dáváte si pondělní hitrádio a snídení šampionu. Za malou chvíli třeba Alex Warren nebo Cranberries. Teď má pro nás David jeho ranní update. Pojďme na to.
1: Ranní update. Letošní ročník Eurovize nakonec ovládlo Bulharsko vůbec poprvé v historii. Z prvního místa se radovala zpěvačka Dara. Čech Daniel Žižka skončil na 16. místě. Vladimír Darida ještě v českém fotbale určitě neřekl poslední slovo, ba naopak. Kapitán hradeckých otroků prodloužil smlouvu o další 2 roky. S Hradcem se tak může příští rok těšit na účast v evropských pohárech. O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2000 více než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Tak a my jsme si tady ještě nikdy od té doby, co jste tady nepovídali o knihách, takže nechte mě hádat. Michal, ten nečte knihy vůbec.
0: Tak to je kec. Co Jasmin?
2: Já čtu, teďka čtu zrovna Zákon rezonance.
1: To jaká fyzikální kniha?
2: možná spíš jako EZO, ale ne EZO. Jo, je to o tom, jak se přitahuješ věci do života.
0: Takže my tady máme EZO.
1: A jednoho nečtenáře tady máme, takže schválně si ověříme, jakou poslední knížku si četl, Michale.
0: Bylo nás 5.
1: To jsem si tak nějak myslel, no. Co to bylo k maturitě?
0: Bylo do čtenářáku,
2: na základce. Přesně na základce.
0: Cranberries, free to decide, další muzika pro vás, mimochodem srdcovka, kterou jsme vybrali my 3 a srdcovky další vám bude hrát

0: takhle parádně vám hraje pondělní Hit Radio a snídaně šampionů Alex Warren v 8.40.
1: Pokud si myslíte, že prohra se Slovenskem je nějaká tragédie, tak v Itálii teďka řeší strašnou věc, jo. To už je jako státní, prostě regulární smutek. Ve městě Modena se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italie, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
0: Kácho, 15 000 kousku prošuto, je vřít.
1: Odio, kedy zastrání. Ne, fakt je to velká škoda, jako.
0: No, obrovská.
1: Ty bláho.
0: Já teda nevím, jestli máte prošuto rádi, já ho miluju, teda absolutně. Mm-hmm. A jako 15 000 kusů těch obrovských šunek za miliony eur. Hele, takhle, každý národ má svůj bod bolesti, jo. U nás je to, OK, ve Švédsku je to teďka Eurovize a v Itálii přehrátá šunka.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
6: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
5: www.napos.cz.
7: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta, až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
7: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
10: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit

0: Hit Radio 8.51. Tak co, koukáte na hokej? Koukáš na hokej, Jasmin?
1: Koukám.
0: Koukáš. A co vy, koukáte nebo jste ti, ze kterých se stanou echt fanoušci až ve čtvrtfinále? Já teda musím říct, že jsem začal koukat hnedka od začátku. V sobota, kdo koukáte, víme, eskapáda se Slovenci, nic moc, ale dneska si můžeme spravit chuť, pokud zdoláme Švédy. Česko-Švédsko ve 20 hodin 20 minut. A já jsem si říkal, já jsem tady vyhrabal na Švédy nějakou špínu, že bychom je mohli pomluvit už takhle dopředu. Hledal jsem a našel, jo, protože švédský bulvár, pozor, teďka jede velký bomby. 20. místo na Eurovizi. Skončili až za náma.
1: No to je fakt, že pro ně je to špatná zpráva, tak je to země jako Roxette, aby,
0: no,
1: takovýhle velikánů, že jo.
0: A Víči, že jo, a tak dále. Do toho princezna Sofie, její jméno se znovu objevilo kolem Epsteinových dokumentů, tak jo. Velký bulvárek. Zpěvák Mens Celmerlou, co Eurovizi kdysi vyhrál, tak zase řeší rozvod a údajný kokain. A aby toho nebylo málo, tak švédský Love Island musel vyhodit účastníka kvůli vážnému incidentu během natáčení. Co to asi bude?
1: Tak my pořád slýcháme, jak vlastně Švédové jsou jako krásní a sportovci a ekologie se tam jede. Ale taky mají svý drama, nebojte se.
0: Přesně. No tak doufejme, že dneska večer v hokeji rozložíme jak ty skládací skříně. Česko, Švédsko. 20 hodin 20 minut. Teď na Hitra.

0: 8.58 snídaně šampionů dojela do cíle, jdeme se s vámi rozloučit.
1: Díky za další společný ráno a odstartování toho nového týdne a slyšíme se zase zítra ráno.
0: Přesně v 6 hodin se tady potkáme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak vám přejeme hezké pondělí, všechno to zvládněte a jak bylo řečeno zítra.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký den.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, v Hradci Králové, konkrétně v Kuklenách, na Pražské třídě před kruhovým objezdem směrem do centra havarovalo nákladní auto s návěsem a došlo tady k vysypání nákladu. Blokovaný je pravý jízdní pruh, na místě jsou hasiči, policie, očekávejte tady i zdržení v kolonách. No a také na Chrudimsku na výjezdu z Vysočiny směrem na, na Všeradov havarovalo osobní auto s traktorem, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
4: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ploty Pardubice.
3: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
2: Ploty Pardubice.
3: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pardubicemi a Hradcem Králové včera znělo Média nedáme. Stovky lidí vyšly do ulic. Bubínky, píšťalky a také hlasitý průvod připomněli, že svobodná média jsou pro demokracii klíčová. Třeba v Hradci Králové skončil pochod u České televize u Aldisu, kde zazněla hymna a také silné vzkazy proti politickým tlakům. Dělníci zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie v Pardubicích. Bývalá Tesla půjde k zemi. Na jejím místě vyroste nová fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Bourací práce skončí asi na podzim. Výstavba fakulty by mohla začít příští rok a trvat by měla asi rok a půl. Do budoucna by mohlo Jdeme trošku teďka na jiné téma, obrátíme list. Škoda je nejprodávanější značkou elektromobilů u nás. V současné době mladoboleslavská automobilka nabízí dva elektrické modely, Elroq a Enyaq. Letos chce svoji nabídku rozšířit o 7-místné elektrické SUVčko Peak a nejmenší a nejdostupnější elektromobil Epic.
8: Hokejový servis Hit Rádia.
10: Elektrické SUVčko Peak a nejmenší a nejdostupnější elektromobil Epic.
8: Hokejový servis Hit Rádia.
10: České hokejisty dneska čekají.

0: nového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: 16 až 21 stupňů, tak takové nás čekají odpoledne teploty. Oblačno, místy polojasno, ojediněle přehánky. Takže suma sumárum, pohoda na východě Čech.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Krásné pondělí všem, přeji vám ten nejlepší začátek nového týdne. Mám radost, že jste s námi, že pro vás, pro váš poslech muziky jste zvolili právě nás, Hit Radio Černá Hora. Začíná dopolední drive, s vámi Jana Šumurdová a řeknu vám jeden citát, který se mi líbí. Miluju přimět lidi tancovat, je to způsob, jak lidi spojit. Řekl David Guetta, kterého si dáme i teď na začátek.

Na Hit Radio Černá Hora Imagine Dragons dohráli a jejich Sharks. Naprosto trefný název songu k tématu, o kterém chci s vámi mluvit. Minulý týden jsem byla s rodinkou v Egyptě, konkrétně v Hurgádě, a z různých médií, jako lidi, třeba jako já, máme pocit, že místní moře je překypující žralokama. Jo? Já, velký fobik ze žralokou, jsem ke konci dovolené nakonec překonala strach, protože šnorchlování miluju, a nechala jsem se místním plavčíkem přemluvit a vytáhnout do moře, kde jsem objevovala krásy místních korálů. Jako chvilkami jsem přemýšlela, když jsme s tím pánem plavali, co jako uděláme, až nějakého třeba žralka potkáme, jo? Jestli ho chytnu naprosto v klidu rukou za čumák, jak to vidím v těch videích, anebo nechám bojovat plavčíka po plavu k lodi. Ne, to je hrozný. Takže naštěstí se tohle nekonalo, co bylo ale odměnou překonání mého strachu, že kolem nás plaval velký rejnok a my plavali s ním. Krása. Co ale chci s vámi tuhle hoďku řešit, tak to jsou vaše strachy, které se vám podařilo překonat a v podstatě vám to přineslo pak pozitivní věci. Uděláme si zkrátka takové pozitivní, motivující pondělí. Na náš WhatsApp 601-292-464 mi tedy napište, z čeho jste měli strach a pak to překonali. Myslím, že vaše zprávy budou hodně motivující a já se na ně už těším. Tady je Taylor Swift, jste s Hit Rádiem Černá Hora.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: V čase 9 hodin 24 minut ladíte Hit Rádio Černá Hora a máme tady téma. Jaký strach jste kdy překonali a přineslo vám to dobré? Zprávy pište na náš WhatsApp 601-292-464 a já už tady mám zprávu od Hanky. Ta píše, že měla vždycky velký strach cestovat do Prahy autem sama. Jednoho dne se rozhodla, že už to změní a od té doby se prý nebojí cestovat kamkoliv. Tak tohle je super věc. Hanko, díky za zprávu a já se už těším na vaše další zprávy. 601-292-464, to je číslo na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora a ptám se vás, jaký strach jste překonali a co dobrého vám to přineslo.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
19: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
20: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
9: Lyže?
17: Happy Sport.
9: Dětské kolo?
17: Happy Sport.
9: Půjčovna?
17: Happy Sport.
9: Servis?
17: Happy Sport.
9: Bazár?
17: Happy Sport.
9: Šťastné dítě?
21: Happy Sport.
9: Happy Sport?
17: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
21: Happy Sport.
22: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
23: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
22: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte pondělní dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora, s vámi Jana Šimurdová. Teď je naše zprávařka Hanka Poskočilová.
1: Ano.
0: Ahoj, Hani.
1: Jsem tady, čau.
0: Ahoj. Tuhle hodinu se vás ptám, jaký strach jste kdy jako překonali a přineslo vám to nějaké pozitivum, jo? Hani, ty jsi měla strach z výšek a lezení po skalách, vždycky se z toho bála, pak jsi to překonala, teda jsi mě říkala dneska.
1: Nebyl to úplně jako strach z výšek, ale spíš z toho, jestli zdolám tu skálu, jestli tam budou nějaký chyty, jako takový nějaký dobrý, jestli budu mít v těch prstech tu sílu a jestli to na těch nohách postavím. A to byl takový ten respekt z té přírody, který když zdoláš, jeden můj ex říkal, když nemůžeš, můžeš ještě dvakrát, a mě to strašně štvalo, protože už jsem fakt nemohla. Ale je to pravda, a když zdoláš tu skálu, ten vrchol, tak je to bomba.
0: Tak si říkám, jestli třeba posloucháš i jednu písničku od Miraje, když nemůžeš, tak přidej.
1: Je to něco podobného, ano.
0: No, každopádně, jak jsi mě říkala o těch skalách, tak já jsem teďkom zhodou okolností koukala na Netflixu na film Apex. Tam je ti podobná blondinka Charlize Theron, která taky lozí po skalách.
1: Je hezká.
0: Charlize Theron je krásná, že jo?
1: Tak dobrý.
0: Když si vynecháme ten film Zrůda.
1: Ježiši.
0: Ne, ale tak mě to hodně připomíná. Sláně, koukni na to. Jinak mám tady teda příběhy našich posluchačů, jak zdolali svůj strach a co pozitivního jim to přineslo. Na náš WhatsApp 601-292-4664 teda napsal Mirek z Pardubic. Strach změnit práci po 20 letech. Přišel vyhazov a dnes mám vlastní autodílnu a jsem spokojenější než kdy dřív.
1: Vystoupil z komfortní zóny. Chtě nechtě a podívej.
0: Ano. Taky Lenka z Hradce Králové. Neuměla jsem plavat. Ve 40 jsem šla na kurz pro dospělé. Teď jezdíme s rodinou na paddleboardu.
1: Jo, no, tak hele, super. V takovém i věku jako vyšším se překoná, tak no, ty jo, klobouk dolů.
0: Ta odvaha, že? Teď tam jako přijít a říct dobrý den. Já neumím plavat, já se to chci naučit.
1: No.
0: Tak, Roman z Náchoda. Hrůza z mluvení před lidmi. První prezentaci jsem skoro nedal. Dneska školím nové kolegy. No tak s touhle hrůzou trošku soucitím s Romanem.
1: No, hele, všechno je o hlavě, to víme, to víme.
0: Ano. A ještě tady přečtu, mám tady Alenu z Trutnova, že měla strach z dálnice, musela jsem zvládnout kvůli práci dlouhé cesty a dnes už jezdím bez stresu. No?
1: Že už nemusí po trojkách, jako jo. Že už může přes dálnici, tak to je hele.
0: Koupila si dálničku.
1: Úspora času, ale peněz možná ne.
0: No. Ne, super. Lidi, já vám strašně moc děkuju za vaše zprávy motivující o tom, kdy jste překonali váš strach a díky tomu teď můžete dělat spousty věcí, jako třeba Hanka lozit po skalách.
1: Já mám strach, že nestihnu teďka zprávy, ale ráda jsem si s tebou pokecala.
0: A já ti pomůžu zdolat tvůj strach. Můžeš, Hanko, odejít a já pouštím další písničku. DJ Bobo, Everybody. Hanko, běž dělat zprávy.

0: Ella Henderson, Rudimental na Hit Radio Černá Hora a určitě spoustě z vás bral nervy sobotní večer při pohledu na mistrovství v hokeji, kdy se naši utkali se Slovinskem. Výsledek nebyl úplně potěšující, nebo nebyl vůbec potěšující, prohra v prodloužení 2-3 a ještě proti vlastnímu brankáři. Jako hustý, no. Sledovali to u nás doma i děti, ty samozřejmě za mnou pak také přispěchali, říkali, maminko, ty si říkala, že vyhrajou, ale oni nevyhráli. Byli překvapené. No, tak co myslíte? Jak to vidíte s tím Švédskem dneska? Dáváte tomu nějakou větší naději? Večer ve 20.20 to začne, takže večerní program, ten je dneska jistý. Co je taky jistý, je náš playlist, který říká, že za chvilku dáme Činasky, anebo taky Sigalu. Jste s Hit Rádiem Černá Hora. Hit Rádio.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
4: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
5: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
4: Stačí vyšetření znamének jednou ročně. U lékaře je zdarma.
5: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz CZ.
7: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
10: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Pozor, pozor, Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do Autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty, na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.

0: super cenu. Více na dek.cz.
1: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Acema, jde to i bez banky.
4: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
5: Hit Radio. 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
6: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
7: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
8: Černá hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na dálnici D11 poblíž Hradce Králové na 100,5 kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto, tak pozor na to. No a pozor také na příjezdu do České Třebové směrem od Ústí nad Orlicí, tady probíhá v pravém pruhu oprava vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkernit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
4: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leapmotor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Boskočilová. Ze starého pardubického supermarketu Kubík zůstává jen hromada suti a prachu. Bagry a hydraulické nůžky finišují demolici chátrající budovy nedaleko centra města. Na jejím místě už brzy vyroste nová rezidence Kostelíček se skoro 80 byty. Řidiči na Trutnovsku si od rána zvykají na novou komplikaci. Mezi Hrtvíkovicemi a Rudníkem se na 2 měsíce zavřela silnice. ŘSD tam opraví havarijní úsek vozovky a taky stabilizuje svah. Práce potrvají do poloviny července a doprava teď proudí přes Hostinné. Fanoušci Slávie v Hradci Králové sekali dobrotu. Užili si poslední zápas této ligové sezóny. U toho posledního, který sešívaní se hrají doma, být kvůli uzavřené tribuně nemůžou. Slávisté vyvolávali obránce Davida Douděru. Jméno dalšího vyřazeného hráče po nedohraném derby Tomáše Chorého neskandovali. Hradec Králové porazil Slávii 3-1 a zajistil si v lize 4. místo a také kvalifikaci do konferenční ligy. Navíc na tiskovce oznámili, že nejlepší kanonýr od roku Vladimír Darida prodloužil v klubu smlouvu o 2 roky.
7: Je to krásný bombonek, já jsem neměl nad čím přemýšlet a když jsme si sedli a pobavili jsme se o prodloužení smlouvy. Cítím se moc dobře tady v Hradci v kabině, zdravotně klepu taky, asi nebo úplně nad čím přemýšlet a rád jsem smlouvu prodloužil ještě dál.
0: A fotbal na Černé Hoře střídá basket. Pardubičtí basketbalisté prohrávají v semifinále Maxa NBL s Brnem 0-1 na zápasy. Včera po skóre 82-85.
8: Druhý poločas nám prostě umřela ofenz. My víme, že Brno střídá osobní a zónovou obranu. My jsme do té zóny propadli klíčoví hráči, jaký neměli ani, si myslím, svůj den. Série 1-0, my hlavně musíme na hlavy nahoru. Já věřím tomu, že my jsme schopni vyhrát další 4 utkání.
0: Říká Honza Šotnar, trenér pardubických basketbalistů. Dneska bitva číslo 2 na Dašické začíná se večer o 17:30.
9: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Sluníčka moc nebude, bude celkově oblačno, ale to nevadí, budou příjemné teploty na východě Čech. Odpoledně maxima 16 až 21 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: 9:50 a my pokračujeme v dopoledním driveu s vámi Jana Šimurdová, taky další hity jako třeba This is the Life a Amy McDonald.

silly man. Tak to byly Offenbach a jejich Be Mine na Hitrádiu Černá Hora. No a co se děje s tělem, když je nedostatek spánku? Celkem zásadní věc, hlavně v dnešní době. Schválně, kolik hodin tak jako za noc naspíte? Je to 7, 6 nebo 5? Podle odborníků je minimum 6 až 7 hodin. Ruku na srdce, dodržet tuhle pravidelnost a vyspat se tolik hodin každý den je někdy téměř nemožné. Jenže asi s tím budeme muset něco udělat, protože vám teď řeknu, co například všechno nedostatek spánku spouští, jo? Jednak je to teda přibírání na váze, jo? Tím je prostě nedostatek spánku hodně známý, také rychleji stárneme, jo? Jsou horší problémy, a to srdeční, máme špatnou imunitu, jo, vzniká více stresu, to mění naše nálady a také to zhoršuje výrazně i náš mozek. Takže prosím vás, nejenže s méně spánkem budeme vypadat blbě, ještě budeme hloupí a nemocní a to nechceme. Takže připomínám, že spát bychom měli 6 až 7 hodin. Takže dneska dokoukáme mistrovství světa v hokeji se Švédskem a rychle spát. Teď už Lady Gaga a její Abracadabra.

0: na Hitrádiu Černá Hora, Robin Schulz a James Blunt. A na naší dopravní linku 801-100 jste poslali vzkaz.
1: Jen chci poznámit, že vlastně ze Dvora na Trutnov, pravá vlastně řada, když se sjíždí do Trutnova ucpaný, už od Rokytníku, když jsem jela, teď to bude ještě dál ucpaný, jede to krokem. Nějaká komplikace, nevím, co se tam děje. Mějte se, ahoj.
0: Díky moc, naši posluchačce, pozor na to teda, a jestli ještě něco máte, tak na naši dopravní linku Hitrádia Černá Hora 801-100 nám zanechte vzkaz. Díky moc, s vámi děláme ten nejlepší dopravní servis na východě Čech.
2: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou začíná. První ze čtyř kvalifikačních mítingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
10: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
11: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
12: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
11: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
12: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
11: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
13: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
14: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
15: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
16: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
15: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
16: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
17: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

S vámi Hit Radio Černá Hora a Jana Šumurdová, díky, že nás ladíte. A teď, jestli máte prostor, zapátrejte ve vaší hlavě, jaký hit z dob minulých na vás při sledování působil tenkrát až moc odvážně. Určitě bychom našli nějaké klipy třeba od Madony, ta se toho nebojí ani dnes, nebo taková Alanis Morissette, kdy se objevila v klipu úplně celá nahá, jo? Nebo v době milénia nástup Lady Gaga. No a dneska je to Lážo Plážo, tohle nás svou odvážností prostě nějak už nerozhodí. I dneska je už ta laťka videoklipu a songů někde úplně jinde. No a proč o tom mluvím? Jo, třeba takový ATC ve svém klipu k songu My Heart Beats Like a Drum, kde chodí po stropě, byli také jako považováni za něco ujetého, takového v té době zvláštního. Dneska je to totálně nevinné song, který si ale vždycky rádi pustíme a baví nás. No a těch songů by se z milénia našlo spousty, stejně tak z 90. 80. které si můžete s námi vychutnat už dnes od 18. To jsou vaše hudební dekády. No a ATC, tak ty si dáme i teď. Jste s Hit Rádiem Černá Hora.

10 hodin 43 minut posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a teď si pojďme udělat pořádné chutě Pardubice a vůbec vás všechny vítá nebo zve na velkou akci. Už tuhle sobotu a neděli 23. a 24. května dorazí na dostihové závodiště Pardubice Elimon Fresh Festival. Akce plná skvělého jídla, street foodu, cooking show, drinku a atmosféry, kterou prostě chcete zažít. Čekají vás známí kuchaři, top restaurace i dobroty z celé republiky a hlavně všechno se odehrává přímo na dostihovém závodišti v Pardubicích, takže víte přesně kam vyrazit. Fresh Festival, místo, kde tenhle víkend budou chutnat Pardubice nejlíp a Hit Radio Černá Hora.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
3: www.napos.cz.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr blízkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Pozor, pozor, Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do Autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty, na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
12: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
13: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portál.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portál.cz.
14: Kočárův běh, individuální a štafetový závod Otáčí směr. Oběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočárovběh.cz.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
15: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
16: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
17: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, Vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na průtahu Pardubice ve směru na Chrudim u sjezdu na Pražskou se srazilo osobní auto s dodávkou s přívěsným vozíkem. Zdržení je tady nárazové. No a pozor také na výjezdu z Jičína směrem na Mladou Boleslav, tady probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
11: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Oprava Benešovky, největšího bulváru ve městě, je v Hradci Králové velké téma. Teď se rekonstrukce Benešovy třídy, která by měla probíhat na etapy, opět posunula. V létě by mělo město zahájit výběrové řízení na projektanta.
12: Osobně mám velkou radost z architektonické kvality upraveného návrhu rekonstrukce, který se od toho původního významně posunul. A v návaznosti na zpracovanou studii plánujeme v letních měsících vyhlásit výběrové řízení na projektanta oprav, který bude mít za úkol připravit jednotlivé etapy rekonstrukce tak, aby odpovídaly technickým potřebám lokality a také možnostem města.
11: Řekl náměstek primátorky Adam Záhruba. Radnice by se v první etapě měla zaměřit na opravu ochozů, stříšek a ramp, které jsou ve špatném technickém stavu. Následovat by mohly demolice původních objektů garáží a výstavba nových s vyšším počtem parkovacích míst. Přibýt má i víc zeleně, třeba v podobě zelených střech a menších parků, které pomohou zlepšit mikroklima a nabídnou místním příjemnější prostředí. V dalších etapách se počítá také s úpravami dopravní infrastruktury, včetně křižovatek, vozovek a chodníků. Záměr spolu s alokací finančních prostředků ve výši 25 milionů schválili radní města. Tématem se ještě zítra budou zabývat hradečtí zastupitelé. Radnice už v minulém roce začala pracovat na novém řešení rekonstrukce, které mimo jiné nevyžaduje 100% souhlasy s realizací projektu.
13: Klíčová změna je v tom, že opravy půjdou po etapách a podetapách. Díky tomu můžeme reagovat na skutečný technický stav jednotlivých úseků i na aktuální možnosti rozpočtu. A nemusíme čekat, až budeme mít vše vyřešeno najednou.
11: Uvedl tady na Hit Rádiu Černá Hora náměstek primátorky Lukáš Řádek. Budoucnost Benešovy třídy plánuje město prezentovat i široké veřejnosti. A to 10. června od 17 hodin v kulturním středisku Médium. Tak tolik další díl Královéhradeckých aktualit.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: A ještě pohled na počasí. Dnes polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, s vyšší pravděpodobností ale na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách 9 až 13. S vyšší pravděpodobností ale na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách 9 až 13.

Vidíte Hit Rádio Černá Hora a pojďme vzpomenout ještě na sobotní večer, který nebyl smutný jenom co se hokeje týče, myslím tím prohru se Slovenskem, ale také se konalo finále Eurovize. Vítězkou se stala zpěvačka Dara z Bulharska. Bangaranga, prý to znamená něco jako šťastný chaos. No a za Českou republiku tam byl Daniel Žižka, který je v médiích označován za velmi podobného zpěváku Shawnu Mendezovi, a to nejen vzhledem, ale i hlasem. Za mě tam podal super výkon, který mi udělal přímo husí kůži.

úžasný. Bohužel, ale pro Daniela nastaly technické problémy. Nejprve zrnil obraz, později dokonce video zamrzlo, nakonec následoval i špatný záběr. Způsobili to potíže s jednou z kamer, které vystoupení českého zástupce snímali. Česká delegace proto podala námitku k Evropské vysílací unii, která soutěž pořádá. Jednalo se o tom, že by mohl Žižka vystoupení opakovat. Bohužel to bylo zamítnuto. Každopádně výkon Daniela byl skvělý. Já mu moc fandila a těším se na jeho další songy. A teď už si dáme na Hitrádiu Černá Hora další muziku, a to Eda Sheerana. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Pondělní dopoledne v čase 11 hodin 24 minut. Posloucháte Hit Radio Černá Hora a dnes máme 18. května. Den, kdy se narodila zpěvačka Sandra, která je mimochodem také u nás v Česku, a to už tuhle sobotu. Také se tento den narodil papež Jan Pavel II. No a taky se narodila naše posluchačka Káťa z Holohlav. Napsala nám její dcera Kristýna, která přeje mamince vše nejlepší k jejím dnešním krásným kulatým narozeninám se vzkazem, že jí má moc ráda. No a já se přidávám. Káti, jestli nás posloucháš, tak přeji také všechno nejlepší k narozeninám a hlavně, ať stále zůstáváš s námi. A jestli máš třeba ráda víkenda, tak za chvilku bude pro tebe tady na Hit Radio Černá Hora.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta. Až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
6: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Radíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
17: A čelovky vaření a papání?
18: Máme.
17: A batůžek malý a velký?
18: Máme.
17: A co boty a botičky do každého počasí?
18: Jasně, že máme. Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
19: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
20: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
19: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
20: Družstevní byty Chlumec.cz.
19: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
21: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
22: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
23: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
22: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
23: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
24: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

na Hit Rádiu Černá Hora dohráli Hodiny a souhvězdí. Když jsme u těch hodin, tak je 7 minut po půl 12. Někdo si možná už dáváte oběd, tak dobrou chuť. Teď ale spozorněte všichni fandové domotorek. V našem regionu, konkrétně v Hořicích, už tuhle sobotu probíhá legendární závod 300 zatáček Gustava Havla. Tahle ikonická silniční trať patří mezi nejnapínavější v Evropě. Úzké uličky, ostré zatáčky a závodníci, kteří prostě jedou doslova na hraně svých možností. No a já mám pro vás jednu dobrou zprávu. Ode dneška do čtvrtka, každý den v odpolední show od 15. tady na Hit Rádiu Černá Hora s námi můžete získat 2 vstupenky. Princip bude jako obvykle, a to přes náš WhatsApp, takže si hlavně uložte číslo 601-292-464 a až odpoledne naši moderátoři Petr Ticháček a Ondra Novotný vás vyzvou, tak pište, volejte, prostě dělejte všechno, co přes WhatsApp jde dělat. A teď už Katy Perry s Tazitrádiem Černá Hora.

0: Mark Ambor s vámi, taky Hit Radio Černá Hora a Jana Šimurdová. Zkoušeli jste někdy jíst zkvašené ovoce? Za mě jako celkem nechutný. Lepší je počkat, až vykvasí a potom vypít, ne? Taková meruňkovice třeba. No, ale pro francouzské jeleny je zkvašené ovoce mňamka, která z nich dělá opilce za bílého dne. No a o tom dnes budou třeba mluvit v odpolední show Petr Ticháček s Ondrou Novotným. Tak si na to počkejte, kluci budou s vámi od 15. do 18. Také vám budou rozdávat vstupenky na legendární závod 300 zatáček Gustava Havla. No a já se s vámi pro dnešek už loučím, blíží se 12. To znamená střídání s Jirkou Pelnářem, který má pro vás už připravené srdcovky. Tak si je užijte a díky, že dál zůstáváte s Hit Rádiem Černá Hora.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z puchýři si to pamatuje celý život.
7: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
6: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
7: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
8: Ploty Hradec Králové.
9: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
8: Ploty Hradec Králové.
9: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
8: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
10: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Toto je.
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Kočárův běh, individuální a štafetový závod Otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočárovběh.cz.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: stanice na aquapalace.cz.
1: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak ode dneška zavřená trasa Hertvíkovice-Rudník. Musíte to vzít přes Hostinné. Silničáře potkáte v tuhle chvíli na trase Hradec Jičín u Hořic a další parta pracuje mezi Jičínem a Trutnovem u Nové Paky. Vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
7: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Rádia.cz Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. 29-letý muž je obžalovaný z toho, že se v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát, tak jak tvrdí poškozená žena. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít také závěrečné řeči. Teď se podíváme k nám.
0: Jako první na světě vyvinuli vědci z Pardubic speciální senzor přímo do litiových baterií. Nová technologie dokáže včas odhalit přehřívání akumulátoru a pomoci zabránit požárům mobilů, elektrokoloběžek i aut. Podle univerzity může zamířit do výroby během několika let.
12: Hokejový servis Hit Radio.
14: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Večer nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Severany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Poté na švédských hrách v Engelholmu slavili Češi triumf 3-1. Dnešní duel startuje 20 minut po 8 hodině večer.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Se nám líbí takové počasí a budeme v něm pokračovat taky odpoledne. Ve východních Čechách většinou polojasno až oblačno a teploty nejvyšší kolem 20.

Je pondělí 12 hodin 2 minuty. Přeju vám naprosto pohorové poledne. Jak se máte dneska? Já vím, že je to zvláštní otázka, že v pondělí, jak se asi tak člověk může mít v pondělí, no, po víkendu zase zpátky v práci. To je nepříjemný. Na druhou stranu, po víkendu ve 12 hodin jste se opět dočkali vašich oblíbených srdcovek. Mám tady připraveno 5 fantastických hitů a zároveň budeme vzpomínat k tomu všemu taky na vaše dětství a na vaši pubertu. Tak co může být lepšího takhle v pondělí, než poslouchat Hit Radio? Začíná

0: číslem jedna. Takhle se má začínat v pondělí. Outcast, hej, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Když se vás teďko zeptám, co vám chybí, jo, tak takhle, vzhledem k tomu, že je 18. tak to bude, předpokládám, výplata, co přišla minulý týden. Ano, ta už je nenávratně pryč. Ale co vám chybí z 90. let? Nebo 80. Prostě z doby, kdy jste vyrůstali. Úplně v klidu se zamyslete, popřemýšlejte a napište mi to na 777-937-777, což je WhatsApp Hit Rádia, nebo můžete poslat i hlasovku. Je jedno, co to bude, jestli jídlo, věc, hra, zážitky, prostě cokoliv. Když by se vás zeptali třeba vaše děti, jo, nebo vnoučata jednou, co vám chybí z 90. Co by to bylo? Těším se, dejte mi vědět. My si zatím dáme hit z roku 1990. Německý projekt Enigma. Bude to taková malá modlitba za lásku. Já taky popřemýšlím. Jsem zvědavej, na co všechno přijdeme. To bude nostalgický pondělí. 777 937 777. Teď Enigma.

0: na Hit Rádiu a rok 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí, to už byla srdcovka s číslem 3. Máme před sebou poslední dvě a pak ještě jedna bonusová, která bude opět na vaše přání. Než se k tomu dostaneme, tak pojďme na vaše vzpomínky. Co vám chybí z doby, kdy jste vyrůstali? 80-ky, 90-ky. Píšete na 777-937-777, což je WhatsApp Hit Rádia. Mám tady spoustu zpráv, například ahoj Jirko, mě chybí můj nejlepší kámoš, co bydlel v bytě a ty kraviny, co jsme dělali. Nejlepší bylo, když jsme si z kelímku od jogurtu a ze šňůrky vyrobili vysílačky a povídali si přes okna. Doteď nechápu, že to fakt funguje. Zdraví Lukáš. Eva píše, diskotéky, kinderparty, venku, scházím se s přáteli, jenom tak, volnost bez hlídání, kde kdo je. Prostě ten čas, který byl jiný, plný zážitku s přáteli. Tady si jako říkáme, víte, co je jako nejvíc na tom? Že v tu dobu jsme ale byli vlastně jako děti, byli jsme v pubertě a hlídali nás rodiče. A my jsme si říkali, já už chci být dospělý a budu si jednou dělat, co chci. Teď jsme dospělí a vlastně jako nic z toho neděláme, i když můžeme a vzpomínáme, jaký to bylo, co jsme dělávali jako tenkrát. Jak je to možný? Jak to, že v tom životě se to takhle otočí? No nevadí. Další zpráva. Mně chybí trafiky. Dřív byly na každém rohu a i když jsem nesnášel tam tátovi chodit pro noviny a kusovky, tak dneska na to vzpomínám rád, jak jsem stál ve frontě a říkali mi tam, ty jsi malej krásnej, chviť, ty jsi ale vyrostl. Zdraví Lukáš. Hezky. Lucka ještě píše, že jí chybí bravíčko. No a Martin vzpomíná na videopůjčovny. To je skvělý. Na co vzpomínáte vy? Dejte vědět. A my teď zavzpomínáme na rok 2008. Simple Plan, Your Love is a Lie.

0: pondělní poledne. Tears for Fears s hitem Shout. Tohle je taky legenda. Tears for Fears. Velmi zajímavý název. Ovšem není to první název této kapely. Fakt.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Oni se původně jmenovali v češtině Historie bolení hlavy. Zajímavý název. Název Tears for Fears tak našli v knize amerického psychologa, který propagoval takzvanou terapii prvotního výkřiku. To se nám bude v pondělí velmi hodit. Dobře poslouchejte. Pacienti mají křičet, aby uvolnili potlačované trauma. Dokonalý na pondělí. Velmi dobrý způsob. Můžete ho zkusit buď v práci, anebo odpoledne třeba, až pojedete domů autem v centru. Jestli je to u vás rozkopaný podobně jako u nás tady, tak to se opravdu hodí. To budete tak vyklidněný, úplně vyzenovaný. Dneska vzpomínáme na to, co vám chybí z 80. a 90. let. Pavla napsala: ahoj Jirko, já před pár dny vzpomínala na můj kotoučák. Jak jsme s holkama poslouchali hudbu, pak jsem dostala kazeťák a ten mám dokonce dodnes. I kazety, LPčka, desky, no byla to jízda s hudbou. Byli jsme od rána venku a bylo to neuvěřitelné, co všechno jsme vyváděli. Máme opravdu na co vzpomínat. Zdraví Pavla. Pavle, děkuju za tuhle vzpomínku. Kotoučák, ten my jsme doma měli taky. Já dokonce jako malej, tak jsem na pásky nahrával, jak mluvím. A tenkrát mě ani nenapadlo, že jednou na vás opravdu z toho rádia budu mluvit a že vám budu hrát srdcovky. Jsem za to vděčnej. Tak co vám zahraju jako poslední srdcovku? To nechám na vás. 777 937 777 je WhatsApp sem do rádia. Klidně pošlete zprávu nebo klidně pošlete hlasovku. Co byste chtěli slyšet za srdcovku na přání? Máme poslední hit, pojďme si to pondělí fakt zpříjemnit. Co je ten váš nejoblíbenější hit? Ta vaše srdeční píseň. Dejte vědět, za chvilku ji hrajem.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
4: www.napos.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu...

0: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
11: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
13: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
14: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
15: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
16: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
18: Kočárův běh, individuální a štafetový závod Otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočárovběh.cz.
19: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Ten na Hitrádiu zpívá o tom, že všude je fajn, ale nejlíp je tady u nás na Hitrádiu a právě proto zítra ráno v 8 přijdou do snídaně šampionů. Tak si nenechte ujít exkluzivní rozhovor.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A před námi srdcovka s číslem 6, ta je na vaše přání. Mám tady zprávu. Ahoj, s kámošem jsme si kupovali džíny XXXXL, jenom aby jsme měli co nejširší nohavice jako rapeři. No, do jedné té nohavice by jsme se vešli oba dva, ale byly to 90, Vanilla Ice a tak dále, tak to prostě muselo být. Díky za tuhle zprávu, výborná vzpomínka, je to od Míry. Já nevím, měli jste taky tenkrát peněženku na řetězu? Si pamatuju, že jsme s tátou šli do nějakého železářství a musel mi koupit prostě jako stříbrný řetěz, abych měl jako co největší, nejtlustší a nejdelší takhle řetěz kolem nohy, jo? Za poutko chycenej a dozadu peněženka. No tak tohle byla neuvěřitelná doba a když už vzpomínáme na tyhle rapery, tak já tady mám připravený právě teď americký hiphopový trio, kterým se taky říká pionýři irského rapu. A jestli je zrovna tohle váš, řekněme hudební hrníček, tak v tom možná uslyšíte i stopu legendárních Cypress Hill. Není to náhoda, protože jeden ze zakládajících členů Cypress Hill, první hiphopový party, která získala svůj hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, tak tenhle megahit, který nám právě teď začíná produkoval, tak tohle, dámy a pánové, výlet do roku 1992 a do doby, kdy jsme se možná učili jezdit na skejtu, na bruslích a měli modřiny ze

0: Rachel, to byla takový jako malý souboj generací. Předtím House of Pain, rok 92, teď zase 21. století, rok 26 a novinka v našem vysílání Rehab in my head, což ale taky je vlastně jako trošku předělávka jednoho legendárního hitu. Souboj generací, můžeme to tak nazvat, bude opět zítra po 12. hodině, kdy opět uslyšíte jak srdcovky, tak ve zbytku druhé hodiny, té druhé části, opět ty hity, které už pak velmi dobře znáte a některé jsou i opět nové. My si za chviličku dáme například Green Day, nebude chybět ani Leony. No a pak nejnovější zprávy, já to nechápu, 13 hodin, za chviličku, tady, za kolik, za 14 minut to tady je, ten čas letí jak zblázněnej, srdcovky jsou u konce, díky za to, zítra znovu pokračujem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: na slevě až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
4: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
3: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
4: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
3: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 90 866.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
9: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do Pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Lyže?
15: Happy Sport.
14: Dětské kolo?
15: Happy Sport.
14: Půjčovna?
15: Happy Sport.
14: Servis?
15: Happy Sport.
14: Bazár?
15: Happy Sport.
14: Šťastné dítě?
16: Happy Sport.
14: Happy Sport?
15: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
16: Happy Sport.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Hit Radio.
19: Tři dny. Jedna trať. A tvoje závodnický já. V extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
20: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Za minutu bude 13 hodin, posloucháte Hit Radio, my jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak na Orlicko-Ústecku na výjezdu ze Žamberka směrem na Červenou vodu se srazilo osobní auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh, na Chrudimsku na trase mezi Krounou a Předhradím nabouralo osobní auto do stromu. Vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.
3: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.

Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.

0: přeje Lucie Daňková. Za nejlepšího porevolučního prezidenta považujeme i nadále Václava Havla. Ukazuje to aktuální průzkum agentury Stemmark. Druhý nejlepší je Václav Klaus a třetí současný prezidenta Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Poslední zůstal Miloš Zeman. V obci Vlkava na Mladoboleslavsku pokračují práce na silnici 1/38. Jedná se o dlouhý průtah obcí, kdy je doprava vedena kyvadlově. Doplňuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
1: Ve špičkách ji tady usměrňují regulovčíci, mimo špičky pak semafory. Oprava vozovky spočívá v provedení recyklace takzvaně zastudena, následné pokládce asfaltových vrstev. Obnovíme zároveň i systém odvodnění a dopravních značení. Celkové náklady jsou tady 24 milionů.
0: Práce by měly být hotové začátkem července. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku na životní 65. místo. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Na Černé hoře se dáme ještě východočeskou dopravu. Řidiči na Trutnovsku se od rána zvykají na novou dopravní komplikaci, a to mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem. Na 2 měsíce se tam zavřela silnice. ŘSD tam opraví havarijní úsek vozovky a stabilizuje svah. Práce potrvají do poloviny července. Doprava teď proudí přes Hostinné.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v Květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Užíváme si pohodové pondělí na východě Čech. Po celé odpoledne bude polojasno, maximálně oblačno a teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Je pondělí, 1 hodina odpoledne, přijdu taky dobrou chuť k obědu. Máte iPhone a umíte využívat jeho veškerý potenciál? Odpověď je ne, neumíte, to vám můžu jako říct, to je jasný. No a tak tady pro vás máme i jeden tip, hack, jak se teď aktuálně říká, který vám doslova změní život a který budete potřebovat, když pojedete na dovču. Podrobnosti za chviličku, do té doby Sugar Babes, Lost Frequencies, anebo právě teď hit, který jako první vydali v roce 2012 do rádia Imagine Dragon.
4: Hit Rádio Černá Hora.

Avicii Sugar Waves na Hit Radio ve 13 hodin a 12 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je pondělí. A pokud jezdíte na dovolenou, platíte eurama a pořád přepočítáváte, kolik to stojí na naše, tak mám pro vás vychytávku, která vám změní život. Pokud teda máte iPhone. Takhle, upřímně, nevím, jestli to funguje i na jiném mobilním telefonu, protože ten nemám, ale já jsem se asi tak 2 hodiny zpátky, cca, tak jsem se dozvěděl tady tu vychytávku a vím, že teda na iPhoneu to funguje. Můžete to zkusit na vašem telefonu, i pokud nemáte iPhone, ale teď budu teda mluvit jenom pro vás jabkaře, jo. Takže pozor. Já, když mi to ukázali, tak jsem si připadal, že jsem teda jako fakt starý. To jsem si úplně nemyslel. Jestli, když potřebujete přepočítat cenu a koukáte na internet, googlujete aktuální kurz, zadáváte to do online převodníku měn, nebo prostě třeba jenom jako já, obecně počítáte euro za 25 korun, takže potom v kalkulačce násobíte nebo krátíte 25, tak tohle teda pro vás bude úplně revoluční novinka. Vemte telefon do ruky. Odemkněte ho a najděte si kalkulačku. Normálně klasickou aplikaci, kterou máte v telefonu, kalkulačka, jo? Otevřete kalkulačku a vpravo nahoře tak je takový piktogram, symbol kalkulačky. A na ten, když kliknete, tak se vám tam objeví základní, vědecká, matematické poznámky a dole pod čarou

jako eura, nebo jestli tam chcete dolary, nebo cokoliv prostě jinýho, ale bereme to na ty eura. A bere to podle aktuálního kurzu, takže když tam teďko zadám, že třeba kolik je 10 000 korun na naše euro, nic nepočítám, hned se to tam ukazuje, 410 euro 99 centů.

0: V obchodník s deštěm ve 13 hodin 23 minut, tak snad to vyobchodoval dneska dobře a nebude pršet. Já se ještě vrátím zpátky k tomu, o čem jsme si povídali před chviličkou, a to je ten převodník měn, který máme v kalkulačce, protože píšete mi, že to funguje dokonce i na Androidu. A já se tady připadám teď jak v Jiříkovo vidění, doslova, jo? V telefonu úplně jednoduše můžeme převádět koruny na eura a obráceně podle aktuálního kurzu, nemusíte nikam na internet, pokud jste neslyšeli, v rychlosti zopakuju, stačí prostě jenom aplikace kalkulačka, kterou tam normálně máte, rozkliknete kalkulačku a teď je tam někde takový obrázek té kalkulačky, tam si na ní ťuknete, dáte si tam, kde je napsáno převést a hned se vám tam ukáže prostě český koruny na eura a obráceně a tam si pak můžete vybírat i ostatní měny. Ale pozor, já tady v tom teďko jako sedím, protože si s váma píšu ještě tady přes WhatsApp Vitrádia na čísle 777-937-777 a objevujeme Ameriku spolu, jo, protože tam je, kde si zadáte, že chcete třeba ty eura, jo, tak já tady ťuknu takhle na eura a najednou se mi tam objeví nahoře ještě lišta, kde je úhel, plocha, měna, energie, síla, spotřeba, délka, výkon, tlak a jestli máte děti, které jsou teď na základní škole nebo na střední a pomáháte jim s úkolama a potřebujete to kontrolovat, tak tohle je prostě jako nejvíc, protože vy si tady můžete zakliknout, že chcete třeba jenom převést spotřebu, třeba kilometry na litry, jo, nebo litry na 100 kilometrů, nebo délka, centimetry na decimetry, nebo na ary, na míle, na námořní míle. Tohle je tak jednoduchý najednou. To je prostě boží, tohle bych potřeboval, teď bychom se potřebovali vrátit zpátky do školy. S takovýhle aplikací v ruce, no tak to je nádhera, no. Tak centimetry, ty převádě nebudu, ty nepotřebujeme, to prostě vím. Prostě je zima a horko, to převádí samo. Ale třeba ta energie, když si budete chtít vypočítat, já nevím, třeba spotřebu vaší domácnosti, hele, nádhera, krásný. Takže dneska jsme spolu objevili Ameriku. No a co objevili ráno ve snídani šampionů, to si můžeme poslechnout právě teď.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
3: Káco, 15 000 kousku prošuto, je vřít.
2: Adio,
1: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
5: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
6: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
5: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
6: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
8: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
9: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: www.radiohity.cz.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: na aquapalace.cz.
1: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu.cz.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
2: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
2: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
4: Ploty Pardubice.
5: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
5: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Kara, Alphaville, Ava Max s hitem Forever Young. To je jako velmi dobrá sestava. Takhle do útoku hudebního. Je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s váma je Jirka Pelnář. My si dáme teď srdcovku Mel C, Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again, což je Už nikdy nebudeme stejní. Tak znáte to takové poselství i pro naše hokejky na mistrovství světa, protože doufám, že už nebudou stejní jako v tom posledním zápase proti Slovinsku. To byl šok, co? Ty člověk myslí, že už nás nic nepřekvapí a bum, my prohrajeme se Slovincema. Co si o tom myslíte? Jak to vnímáte? Dejte vědět na 777-937-777, teď jsme sakra hokejovej národ, ne? Pojďte se k tomu vyjádřit. Už za chvíli vaše názory, teď Mel C.

0: tu prohru rád. Jsem toho názoru, že v turnaji potřebujeme vždycky nějakou facku, aby jsme se probudili a soustředili se. Zdraví Honza. Tyjo, facku na probuzení, Honzo. Ty mi připomínáš výchovu v 90. Čověče, ale OK, dobře. Co hlasovky?
1: Ahoj, Rajirko. Tak za mě ten hokej je naprostá šaškárna. Jako já hokej jsem hrál odmala, musel jsem přestat hrát kvůli zdravotním problémům, sleduju to aspoň, vždycky to sleduju. A to, co tam předvedli v tu sobotu, tak za mě naprostá šaškárna. A můžu říct, že už na to ani koukat nebudu.
0: To by byla škoda, to by byla škoda. Zas bych úplně neházel hokejku do žita v tomhle případě. Další zpráva. Ta prohra bolí, je to ostuda, ale Lukáš Horák si to zaslouží. Jo, tak tady narážíme samozřejmě na českého golmana, což je mimochodem frajer, který chytal i v naší extralize, má titul s Litvínovem, rodák z Mostu, i teda přesto, že v té sezóně tenkrát mistrovský, tak odchytal, já nevím, nějakých 8, 9, něco takového zápasu, jinak hrál především teda na hostování v Mostu, ale dobrá, tak ano, tak alespoň on teda si to teda prý zaslouží. No a ještě tady mám jednu hlasovku, tady koukám, kterou bychom mohli dát. Tak jasně, tady.
2: Čau, Jirko, já na to koukal a za mě to byla prostě jenom střelecká smůla.
0: Jasně.
2: Cinkly tam třikrát tyčky, kdyby padly, tak by vyhráli kolik? 5-2? Za mě jako moc hezký hokej, jenom to prostě nepadalo, no, střelecká smůla.
0: Přesně, přesně. Mohlo to být klidně 5-2, byla to střelecká smůla, takže taková malá jako facka, tak snad si to štěstí vybereme jindy. A kdo ví, třeba dneska, jo? Třeba dneska hrajeme ve 2020 proti Švédsku, tak tam by to jako mohlo cinknout, ale ne do tyčky, teď už myslím dovnitř. Tak kdo ví, jestli? Jestli si dáme i za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
3: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
4: Jasně, už balím.
3: Mami, a co když bude pršet?
4: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
3: Jo, to bylo super.
4: Viď, mám dobaleno.
3: Hurá, jedem!
4: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou začíná. První ze čtyř kvalifikačních mítingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: tak si přijďte pro Karysík za super cenu. Více na dek.cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren Ordinary, krátce před 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio, nejvyšší čas dát si aktuální zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak na Chrudimsku na trase mezi Krounou a Předhradím nabouralo osobní auto do stromu a stále se to tam vyšetřuje. Silničáře jste potkali na trase Poděbrady-Jičín, za Jičíně vsi je tam lehčí omezení, takže díky za tohle info a další můžete volat na 800 1 10 100.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Česko čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů. Pachatelé využívají strach, časový tlak a manipulaci. Zaútočit můžou jménem policisty nebo bankéře, telefonicky či SMS-kou. Policie proto připravila preventivní pravidlo 3Z, vysvětluje Zuzana Pidrmanová z odboru prevence.
10: To jednoduché pravidlo znamená, když vás někdo nutí k okamžitým finančním transakcím, zbystřete a jestliže se jedná o situaci, která vzbuzuje strach, telefon zavěste. No a následně je dobré, aby si vše zkontroloval telefonátem do své banky.
9: Tak tedy ještě jednou, zastav, zavěs, zkontroluj. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednávání bude možné přímo, informovala o tom VZP. Změnu potvrdil také Svaz zdravotních pojišťoven. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo rané brambory a zelí, nedostatek bláhy, zase cibuly nebo košťáloviny. Bilanci teď dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 12 tisících hektarech. Teď ještě pohled k nám.
1: Na Chrudimsku byl potvrzen výskyt vlka. Jednoho samce ale teď srazilo auto u Lukavice na okraji chráněné krajinné oblasti Železné hory. V severní části hor se vlčí samec pohybuje už 2 roky. Zda na silnici uhynul právě on, by měla ukázat analýza DNA. Ekologové odebrali vzorek tkáně.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Pondělní pohoda u nás ve východních Čechách pokračuje a bude až do večera. Polojasno, místy oblačno, teploty 17 až 21 stupňů, zítra až 22.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 14 hodin, 3 minuty, je pondělí, dneska po 8 hodině ve 20.20 hrajeme proti Švédsku. O víkendu jsme dostali jednu facku od Slovinska. No a jak to bude vypadat dneska? Co vy si o tom myslíte?
12: No a večer dostaneme další facku, jak se říká z druhé strany. Protože můj tip je, že prohrajem minimálně 5-2. Ani bych se nedělal, kdyby ty nadupaný Švédi jich nám dali třeba 7. Tak zdárek.
0: Díky, tak je vidět, že jsme všichni optimisti.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: Budeme držet palce, uvidíme, jak to dopadne. Pořád je to jenom základní skupina, jak se říká. Teď

0: Beyoncé na Hit Radio s hitem Hello, což tedy není Hello, ale Halo, jakože svatozář. Je 14 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio, no a je před námi náš oblíbený tradiční pořad.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme přišli na to, jestli odborníci opět mají pravdu v nějakém průzkumu, anebo jsou úplně mimo realitu. Našel jsem tady velmi zajímavý průzkum, který se týká hokeje. Velmi aktuální, když teď aktuálně hrajeme tedy mistrovství světa. Tak schválně, jo. Takže pozor. Vědci tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel na hokej do hospody. Au, jako vážně? Tohle někdo děje takhle, že ženy jako předstírají, to vlastně jako někdy je jenom dobře pro naše ego. Ale to je úplně jiná společenská hra, když má podobný jako názvosloví, jako postavení mimo hru a zakázaný uvolnění. To je jedno, prostě důležitý je. Je to opravdu pravda, ženy, dámy, fakt předstíráte, že vás baví.

že trpíte vlastně vnitřně doma na gauči u této nádherné hry. A je to jenom proto, abyste toho vašeho měla doma pod kontrolou. Takhle, jestli ano, tak je to strašně chytrý. To je jako dobrý, to klobouk dolů. Ale mají teda pravdu, 38%, to mně přijde jako extrémní číslo. Tak dejte vědět, 777-937-777, jestli opravdu jako hokej máte rády, nebo jestli ten hokej prostě jenom jako přetrpíte doma, protože vám to vlastně jako extra nevadí, tak se to hraje, tak se na to doma kouká, fandí se, je to vlastně jako sranda. A nebo opravdu, to děláte jenom proto, aby se ten váš nevožral jako prase a nepřišel domů v hrozném stavu. Dejte vědět.

0: Je 14 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme tedy zjistit, jestli mají odborníci pravdu nebo vědci. Co, já to neumím říct takhle, tak vědci. Tak jak by se to ještě dalo říct? Možná takhle.
1: Vědci.
0: Říkají, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel do hospody na hokej. Tak co vy na to? Ahoj, já nic přestírat nemusím, protože mého manžela hokej v uvozovkách zajímá asi jako mě. Dobře, Jana píše, tak to já ráda pustím manžela s kamarády do hospody, ať si to pořádně užije, s chlapama se přece jenom fandí líp, než se mnou doma, no tak ale, tomu se říká láska, hezky dobrý. Pavel píše, u nás je to právě naopak, předstírat musím já a podle výsledku hokeje pak buď zaskoruju večír já, nebo ne. Dobrý, tak jo, další zprávy, co tady máme? Hej, tak to zase ne, my ženy doma, a to jsme čtyři, já a naše tři dcery, jsme vášniví fanoušci hokeje, takže vášnivé faninky, takže žádné přestírání, jezdíme fandit i na náměstí, když ti kluci to tak daleko dotáhnou. To je taky zajímavý, že jo? Úspěch v Česku hokejistů, tak se vlastně jako... odvozuje od toho, jestli je potom projekce na náměstí ve městě, anebo není. Co nějaký hlasovky, co tady máme?
2: Ahoj, zdraví, Jistě z Mostu, no, já na hokej nekoukám, ale máme to vyřešený, takže manžel kouká v obýváku, já v ložnici, takže každý koukáme na svoje a nalezem si do programu, takže paráda. Za mě je tahle systém dobrý.
0: To jo, to jsou ty rodiny, co si můžou dovolit dvě televize, to je prostě jako ráj, to je příběh z ráje. Další zpráva, ahoj. Ne, v sobotu můj muž koukal na hokej v hospodě a já se synem jsme koukali doma. Mě hokej v hospodě nebaví, každý druhý je trenér a kecá do toho. Ale když je hezké počasí, všichni koukáme u nás pergole, u toho grilovačka, prostě super hokejové akcičky. No tak krásný, tak kde to ti věci vzali? Je tady, najde se v Česku tady nějaká dáma, která přestírá, že jí to baví jenom proto, aby ten její byl doma a nešel do té hospody? Dejte dál vědět, 777 937 777.

0: Benson Boone a Beautiful Things zpívá o nádherných věcech a mezi ty překrásné rozhodně patří i hokej.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A my tady dneska máme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten její díval doma a nešel na hokej do hospody. U nás v Česku to tak určitě není. Alespoň tady podle zpráv, které píšete, tady tato zpráva asi mluví za všechno. Ahojda, já to měla doma naopak, chlapa jsem posílala do hospody, aby mi nekecal doma do hokeje, protože ho to nezajímalo. Furt jenom brblal. Nádhera. Takže tady tihle odborníci, tihle
1: vědci.
0: Tak nevím, kde ten průzkum dělali. Vypadá to, že asi to nebylo v Česku, protože u nás je to naopak. A já tady jako přísahám, že jsem proletěl skoro všechny SMSky, které jste poslali na WhatsApp Trádia na číslo 777-937-777. A dvě třetiny dámy z vás máte doma chlapa, který ho hokej vůbec nezajímá na rozdíl od vás. A vy to naopak musíte přetrpět. To je jako úplně jiný průzkum, než jsem dneska chtěl udělat. Ale tohle je prostě hokejový národ. Takže v tomhle případě
1: vědci
0: opravdu pravdu nemají. Další téma zase zítra.
2: Kočárův běh, individuální a štafetový závod otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočárůvběh.cz.
3: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
7: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
6: www.napos.cz.
8: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta. Až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumím.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
4: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
16: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
4: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
16: Družstevní byty Chlumec.cz.
4: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
17: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
18: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
19: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
20: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
19: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
20: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
21: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
22: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
23: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: spát.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
2: Je 14 hodin 36 minut. Miraj dospívali nádhernou píseň směřovanou tam nahoru pro Davida Stypku. I se tak jmenuje Davidovi, i když ten oficiální název je samozřejmě Lítej. Jo, Hrady. A nejenom Hrady, ale všechny festivaly, na které se chystáte vyrazit v létě, tak doufám, že vám vyjde počasí, protože to je vždycky jako tak jako půlka úspěchu. I když si tak jako vzpomenete, na kolika festivalech už jste byli v Pláštěnce a možná třeba i v nějakých Martenskách nebo fakt jako takovejhle extrémně těžkých botech, který prostě se hodí do zabahněné louky, když jste někdy na festiáku. Festiák to je jako nádherná věc, těším se taky strašně moc, i když postupem času, jak člověk jako stárne, taky máte ten pocit, že najednou už jako nevíte vlastně, jak se na tom festivalu máte chovat, že dřív jste si to dokázali užít úplně jinak. No jo, to už je prostě život. Čas nezastavíme. A to je důkaz i toho, že se nám blíží odpolední show, protože opravdu čas nejde zastavit, je 14 hodin 37 minut, ve 3 odpoledne začíná naše odpolední show. Spousta informací z regionu, spousta zábavy, no a potom taky i pár nekorektních věcí, ale

0: Pepo, ahoj, odkud voláš? Ty tam něco šmirgluješ, ne?
1: Po co tam šmirgluješ?
2: Já pracuju, bagruju.
1: Takhle, chceš si vybagrovat vstupenky na MIG 21? Drn drn svým bagrem jedu.
3: A na bagru už vlajky vlají.
0: Tak gratulujeme.
1: Snadné je bagrovat.
2: Ano, snadné je jít, přesně.
4: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech. Jen na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Swift na Hit Radio krátce před 3:15. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek pondělního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin, kdy nám ve 12 začnou odstartujou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny nabídnu například tuhle dvojici. Pitbull a Christina Aguilera, Feel This Moment, aby vám to v té práci utíkalo o něco rychleji. No a k tomu vám dopomáhej, jak se říká, Bůh, a taky naše odpolední show. Tak se smějte, zítra ahoj.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Polešovicích u Uherského Hradiště za 4 milionů 95 tisíc korun. Chata ve Stříbrné Skalici na Praze Východ za 2 miliony 700 tisíc. Zahrada v Rybníku u Ústí nad Orlicí za 999 tisíc. Garáž v Praze za 1 260 tisíc. A rodinný dům v Havlíčkově Brodě za 3 miliony 999 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: A čelovky vaření a papání?
8: Máme.
7: A batůžek malý a velký?
8: Máme.
7: A co boty a botičky do každého počasí?
8: Jasně, že máme.
7: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
2: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do Pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elite Date.cz.
17: Prů
16: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
17: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně nám nehlásíte nic aktuálního, takže pozor, jenom kdo jedete třeba po dálnici D35 z Turnova do Liberce, tak za Žďárkem stojí Ukrajince porouchaný osobák. Zároveň skutečně jediné hlášení, které od vás v tuhletu chvíli máme, tak dobře dojeďte, ať už míříte kamkoliv, a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
4: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
5: Ploty Pardubice.
6: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
5: Ploty Pardubice.
6: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
5: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
13: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. 3 z 5 rodičů souhlasí s omezením mobilů ve školách a řada ředitelů už změny chválí. Místo tichého scrollování se děti o přestávkách vracejí ke hrám, sportu a taky běžně se spolu baví. Ministerstvo školství teď mapuje, jaká pravidla pro telefony školy skutečně zavedly. No a teď na Černé hoře téma větrníky. Rada Pardubického kraje nesouhlasí s návrhem vymezení takzvaných akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Podle krajského radního Miroslava Krčila hejtmanství požaduje velké úpravy ministerského návrhu.
14: Ten návrh prostě není dobrý z pohledu krajiny, celkového dopadu do životního prostředí, z pohledu dopadu na kvalitu života obyvatel v regionech, kterých se tato záležitost týká. O věcech, které se týkají katastru jednotlivých obcí, musí rozhodovat zastupitelstva a samosprávy právě daných obcí. A tímto směrem by také v budoucnu i v případě zřízení akceleračních zón měla být vedena debata.
13: Rozbité okno domu Daniela Landy rozpoutalo velkou debatu na sociálních sítích. Zpěvák zveřejnil snímek z Vyšehradu a v emotivním vzkazu upozornil na rostoucí napětí i agresi ve společnosti. Uberte vzkazuje. Podle Landy nejde jen o jedno poškozené okno, ale o atmosféru, která se mezi lidmi stále víc vyostřuje.
11: Hokejový servis Hit Rádia.
13: Naši hokejisté bojují ve Švýcarsku s časem. První 3 zápasy totiž začínají až ve 20 hodin a 20 minut. To je pro většinu reprezentantů nezvykle pozdě. Hráči přiznávají, že dlouhé čekání i návraty po půlnoci jsou zatím jednou z nejtěžších částí turnaje. Nic se nedá dělat, i dnešní bitva začíná po 8 večer a soupeřem našich bude Švédsko. Tým trenéra Radima Rulíka se pokusí odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
13: Ve východních Čechách se máme hezky. Teploty běžně kolem 15 stupňů, maxima na 20 při polojasné až oblačné obloze. No zítřejší teplotní strop 22, ale po ránu jen 3 až 9.
3: Hit Radio Černá Hora.
0: Parádní pondělní odpoledne, přeje odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Ondra Novotný, Petr Ticháček.
8: My se tak těšili, doufám, že i vy. No a pozor, dneska odpoledne vám rozdáme vstupenky na legendární závod 300 zatáček do Hořic.
0: Ten proběhne v Hořicích už tehle ten víkend a Černá Hora vás tam dostane úplně za free, úplně gratis.
8: Je to tak a gratis bude i muzika, politika a tady Justin Bieber a Kid Laroi.

0: pilí jeleni.
1: To jsem z toho jelen. Já teda jsem si myslel, že mistři v pálení chlastů jsou Češi, ale koukám, že francouzští jeleni by nás možná přetrumfli.
2: Tohle není Morava, to je skutečně Francie. Je to vlastně z toho důvodu, že tam padají plody ze stromů a jak to kvasí,
1: jasný,
2: tak ty jeleni to prostě žerou a pak jsou vyndaný jak chleba z tašky.
1: Takovej nelegální lesní bar.
2: Jo.
1: Já teda takhle, to se podle mě děje i tady u nás v Česku, jo, možná to někdo zažil, takže až potkáte nějakýho jelena, který se podezřele opírá o dopravní značku a kouká do blba, tak na něj prosím vás netekte.
2: Nevíte, co zažil tu noc?
1: Takhle jsem se mu tu vypadal trošku já.
2: Nevidím paroží, ale...

0: Pozitivní muzika na Hit Rádiu Černá Hora, 15. hodina 16. minuta. Posloucháte odpolední show s Ondrou a Petrem.
1: No a pozor, kdo jedete do Trutnova, tak buďte opatrní, protože tady to je na velký čekání. Kdo jedete od Jaroměře směr Trutnov, tak od bojiště, to znamená začátek Trutnova, se dneska frézuje vozovka a vy nám píšete a voláte, že je to klidně na hodinu. Na hodinu. Stejně tak i průjezd Trutnovem, prostě, jak by řekla Jolanda, velký špatný. Dneska na koloběžku nebo na kolo jenom.
0: Typický frézování. To chce vznášet nějaký. Každopádně opatrně pevné nervy, šťastnou cestu a stále platí, pokud uvidíte nějaké dopravní komplikace, nejenom frézování, nějaké dopravní nehody, policejní hlídkování, volejte 800 1 10 100.
1: Jsme Hit Radio Černá Hora.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass.

0: 5 na slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
2: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
2: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 90 66.
4: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. autosalondědek.cz.
5: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
6: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
7: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: aquapalas.cz.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z puchýři si to pamatuje celý život.
3: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
2: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
3: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
4: Hitradio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: ale ticho nebylo. Vratci, tady se slavilo, teď je odpolední show na Hitrádiu Černá Hora a my jdeme na fotbálek. Gripa!
1: Ano, Hradec Králové se po více jak 30 letech včera definitivně vrátil zpátky do pohárové fotbalové Evropy a víc jak po 60 letech skončil v tabulce na čtvrtém místě. Byla to obrovská sláva pro všechny fanoušky hradeckého fotbalu. Po třech letech, co je novej malšák, tak se povedl takovýhle obrovský, obrovský úspěch. A člověče, to byla mega euforie. Lidi zůstali po zápase na stadionu ve velkém počtu a potom i kolem Malšovický arény normálně stáli a vyvolávali kabinu, aby šla ven s nima slavit. A já jsem to natočil na můj Instagram, jsem tam jako ondra.enko. Schválně se podívejte na to video. Já jsem tohle ještě nezažil a mám úplně člověče husí kůži z toho.
0: Já jsem to viděl a člověče musím říct, že je to hodně podobný tomu brazilskému karnevalu.
1: Jo.
0: Mě to ještě malinko připomíná, jak se Asterix a Obelix vždycky v té vesnici, jak se tam radovali, víš co? Každopádně hradecký fotbal slaví ještě k tomu 120. výročí.
1: Přesně.
0: A já vzpomínám, už když jsme otevírali novou moderní multifunkční malšovickou arénu, tak tam byl takovej zajímavý exprit a věřím tomu, že i to tomu přispělo. A já tak jako na to koukám, hele, je to jasný, příští rok to bude Liga mistrů s Barcou, s Realem Madrid.
1: Hele, na to má odpověď asi jenom

0: Šílená Shakira, rozumějte, Loka znamená šílená, bláznivá, tak ať nedojde k nějakému nedorozumění. Teď na Hit Radio Černá Hora. A podobně Shakira musí být hrozně šťastná a šíleně šťastná. Takhle, kdo by nebyl šíleně šťastný, kdyby mu na účtě přistálo 1,5 miliardy korun?
1: A tak to bych byl.
0: Já si taky myslím. Shakira se dlouhá léta soudila ve Španělsku, nějaký daně, pokuty nebo něco. A teď jí španělská finanční správa musí vyplatit právě 60 milionů euro, což je 1,5 miliardy korun. Takhle jí to přistane na tom účtě.
1: To je hezký.
0: To je pár kabelek navíc. Budu nakupovat.
1: Myslíš, že takový člověk pak jako hledá v letáku, kde je co v akci? V obchodňáku nebo...
0: Je to, jsou levný klobásy.
1: Ty jo, hele, nebo... to mlíko je teďka o 2 koruny levnější, koupíme celý balík rovnou.
0: Dá se koupit celý ten obchodňák.
1: To je pravda.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
8: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
9: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
8: Stačí vyšetření znamének jednou ročně. U lékaře je zdarma.
9: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
10: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
8: Lyže?
9: Happy Sport.
8: Dětské kolo?
9: Happy Sport.
8: Půjčovna?
9: Happy Sport.
8: Servis?
9: Happy Sport.
8: Bazár?
9: Happy Sport.
8: Šťastné dítě?
10: Happy Sport.
8: Happy Sport?
9: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
15: Hit Radio Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádiu Černá Hora, za námi Shepard. Je tady 16. hodina, pojďme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně teďka v Lunch Crowně, v ulici Tomáše Garrigua Masaryka. Tady jsou stavební práce a je to tady vedeno všechno světelnou signalizací, takže se zdržením. Zdržení je taky v Trutnově, ať už asi míříte po Trutnově kdekoliv, a nebo navíc jedete od Jaroměře, tak se obrňte trpělivostí, protože tady probíhá frézování vozovky a zdržení na desítky minut. Tady je to opravdu dneska velký špatný. No a do třetice všeho špatného na příjezdu do Litomyšle směrem od Svitav, i tady je kolona klidně na 3 kilometry. Dneska bych pondělí přejmenoval místo toho na kilometr, protože dlouhý kolony jsou úplně všude. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Kočáru v běh, individuální a štafetový závod Otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočaruvbieh.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Škoda je nejprodávanější značkou elektromobilů u nás. V současné době mladoboleslavská automobilka nabízí dva elektrické modely Elroq a Enyaq. Letos chce svoji nabídku rozšířit o 7místné elektrické SUVčko Peak a nejmenší a nejdostupnější elektromobil Epic. Jako první na světě vyvinuli vědci z Pardubic speciální senzor přímo do litiových baterií. Nová technologie dokáže včas odhalit přehřívání akumulátoru a pomoci zabránit požárům mobilů, elektrokoloběžek i aut. Unikátní český vynález je navíc levný a podle univerzity může zamířit do výroby během několika let. Plán na atletický tunel u nové arény v Hradci Králové nejspíš definitivně končí. Podle architekta stadionu by přístavba byla provozní i finanční nesmysl a navíc by narušila vzhled moderní arény. Projekt, který měl atletům nabídnout zimní tréninkové zázemí, by navíc znamenal bourání části nově dokončeného stadionu. Pardubičtí basketbalisté prohrávají v semifinále Maxa NBL s Brnem 0-1 na zápasy. Včera po skóre 82-85.
13: Druhý poločas nám prostě umřela ofenz. My víme, že jako Brno střídá osobní a zónovou obranu. My jsme do té zóny propadli klíčoví hráči, jaký neměli ani, si myslím, svůj den. Série 1-0, my hlavně musíme na hlavě nahoru. Já věřím tomu, že my jsme schopni vyhrát další 4 utkání.
12: Říká Honza Šotnar, trenér pardubických basketbalistů. No a dneska bitva číslo 2 na Dašické už se blíží. Začíná o 17:30.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
12: Tak tohle je příjemný jaro a budeme v něm pokračovat. Taky zítra ve východních Čechách polojasno až oblačno, teploty 18 až 22 stupňů a pršet by nemělo.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: Za chviličku někomu z vás vykouzlíme úsměv.
15: Rozdáme 200

0: ale krásná balada. Tu máme rádi Lucie Srdce, na Hit Rádiu Černá Hora užíváte si pondělní odpolední show. A dneska je den, a to mě baví tady ty dny, bez špinavého nádobí.
1: Nekecej.
0: Takže dneska máte několik možností, buď si dáte hladovku, nebo večer pozvěte rodinu někam do restaurace. A nebo je čas připomenout si staré dobré studentské pravidlo, nádobí je čisté do té doby, dokud na něm neroste nic, co by dokázalo samo otevřít dveře od kuchyně. Jo, to byly taky doby, že jo?
1: Přemýšlíme.
0: Tři týdny.
1: Slangem sociálních sítí, toto se líbí uživateli Myčka. Protože ty jsi museli zamyčkovat včera, pokud ti lidi s tím počítali.
0: No, ale kdo nemá myčku, tak to musel v neděli večer všechno umýt, aby si to dneska užil.
1: A nebo to dohání teď, než přišel z práce zrovna.
0: A ty si to představte, vy to určitě znáte, že jo? Vezete děti ze školky, z nákupu a tak dále, tam horda toho nádobí. Přátelé, dneska si na to vyprdněte, vyhoďte to, hoďte to do myčky, pokud a ne, dejte si nějakou příjemnou véču na zahrádce, hele, svítí sluníčko.
1: Já musel vyhoďte to, když jsem chtěl upozornit, až budou lidi kolem baráku a bude lítat nádobí, tak už víte proč.
0: Přesně tak. Hit Radio.

0: Minali ram pam pam pam. Na Hit Rádiu Černá Hora je tady odpolední show. A pořádný ram pam pam pam už proběhne tenhle víkend. V Hořicích proběhne legendární podnik 300 zatáček Gustava Havla. A já vám musím říct, jak pravidelně jezdím těma Hořicema a tady tou trasou, jak tam jsou ty mantinely, tak v té svý oktávce si vždycky představuju, jak projíždím jako závodník tu trasu. Tam jsou ty zákruty, že jo.
1: Jakože jedeš ty 2 kila za vodojemem tam dolů, jo?
0: 300 jedu.
1: Takže prostě ty jsi ten pirát.
0: Až jsi musel odkašlat.
1: Ne. Kašlu na to, takový blázny honit nebudu.
0: Ano, tenhle víkend, jak jsem koukal, že už je to vlastně 90. ročník od doby, kdy tady probíhá ten přebor České republiky na přírodních okruzích, je to neuvěřitelný. A my pro vás máme 2 vstupenky.
1: Je to tak. A vy si o ně můžete v tuhletu chvíli napsat na náš WhatsApp 601-292-464. Stačí prostě napsat, chci na zatáčky.
0: Je to úplně jednoduchý. Zase to bude elektrizující úžasná atmosféra už tenhle víkend v Hořicích 23. a 24. května.
1: Za chviličku někomu z vás voláme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
14: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetrpico.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
17: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
18: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.

0: David Guetta tady svým stane nejlepší muzika na Hit Rádiu Černá Hora a jak jsme slíbili, tak činíme. Máme tady pro vás každý den až do čtvrtka 2 vstupenky na 300 zatáček Gustava Havla do Hořic a my jdeme volat Verče.
1: Jdem to vyťukat.
2: Prosím.
1: Veroniko, tady odpolední show Hit Rádia Černá Hora, Ondra a Petr. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty jsi zasmála.
2: No jo, protože já jsem chodila do Hořic totiž na školu kdysi. No a od té doby jsem tam moc nebyla.
0: Tak to je krásný příběh. Ty jsi chodila tam na tu Kamenickou, nebo co jsi tam?
2: Ne, já jsem chodila na Zemědělku.
0: Tak ty by ses přes tento krásný příběh, přes ten moudek motorek ráda podívala zpátky do svých studentských let.
2: Ano, ano, když jsme tam chodili do hospolta.
0: Je.
2: Užívali si mládí.
1: Ty jsi nám psala, že máš doma samé chlapy, tak kolik to je jako v součtu?
2: No, 3 chlapy mám.
1: 3 chlapy v chalupě, čověče.
2: No, ale já jsem spokojená.
0: Předpokládáme manžel a 2 synové.
2: Ano, přesně.
1: Takže Verčo, když máš 3 chlapy v chalupě, budou ti stačit 2 vstupenky, které už skoro držíš v ruce od nás?
2: Budou, samozřejmě, děkuju.
1: Takže pošleš tatínka, manžela a koho
2: a
1: ještě?
2: Tady?
1: A tomu je kolik?
2: No tomu je 5,5.
1: Pět a půl.
2: Ten by třeba ještě taky nemusel mít vstupenku. Ale to nevadí, já ho vyšlu klidně i s bráchou, manžela.
0: Já si myslím, že to bude ideální. A kolik je tomu nejmladšímu?
2: No jednomu je 5,5 a druhýmu je 3,5.
0: Tak ten 3,5 jste úplně na zmrzku a 2 kluci si to prostě užijou, ne? Táta s tím starším. To bude ideální.
2: Jo, jo.
0: A příští rok to tam půjde celá rodina.
2: Tak jo, díky moc.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.

0: Užíváte si odpolední show, no a tu nejlepší muziku, kterou my pravidelně servírujeme, a my jsme se shodli, že vlastně do té 17. hodiny tady máme dva svý favority.
1: Ano.
0: Ty jako velký oblíbenec dvojice 21 Pilots.
1: Se urodilo na naší zahrádce.
0: Takže to je komunita Ondra.
1: Aha, 21 Pilots za chviličku a taky komunita tady kolegy Petra Ticháčka.
0: Natálie Imbrul je nádherná ženská a hlavně skvělý song z 90. Takže zase komunita 90. No.
1: To se nám to sešlo, čověče. To je partička prostě. Na to pondělní odpoledne.
2: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
5: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou začíná. První ze čtyř kvalifikačních mítingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
6: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
7: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
6: www.napos.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602-489-489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
2: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
3: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
4: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
5: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
4: Stačí vyšetření znamének jednou ročně. U lékaře je zdarma.
5: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
0: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase Zíčína na Turnov za Ktovou se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolona. Je to tady se zdržením asi na kilometr dlouhé čekání. A další kolona, jenom o kousek dále, kdo jedete do Trutnova, tak pozor, protože tady dneska probíhá frézování vozovky na příjezdu od Jaroměře a hlásíte nám celé odpoledne, že tady stojíte v koloně, která trvá taky klidně několik desítek minut. Tak tady se obrňte trpělivostí. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
3: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
6: Kočárův běh, individuální a štafetový závod Otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočárovběh.cz.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
12: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Oprava Benešovky, největšího bulváru ve městě, je v Hradci Králové velké téma. Teď se rekonstrukce Benešovy třídy, která by měla probíhat na etapy, opět posunula. V létě by mělo město zahájit výběrové řízení na projektanta.
13: Osobně mám velkou radost z architektonické kvality upraveného návrhu rekonstrukce, který se od toho původního významně posunul. A v návaznosti na zpracovanou studii plánujeme v letních měsících vyhlásit výběrové řízení na projektanta oprav, který bude mít za úkol připravit jednotlivé etapy rekonstrukce tak, aby odpovídaly technickým potřebám lokality a také možnostem města.
12: Řekl náměstek primátorky Adam Záruba. Radnice by se v první etapě měla zaměřit na opravu ochozů, stříšek a ramp, které jsou ve špatném technickém stavu. Následovat by mohly demolice původních objektů garáží a výstavba nových s vyšším počtem parkovacích míst. Přibýt má i víc zeleně, třeba v podobě zelených střech a menších parků, které pomohou zlepšit mikroklima a nabídnou místním příjemnější prostředí. V dalších etapách se počítá také s úpravami dopravní infrastruktury, včetně křižovatek, vozovek a chodníků. Záměr spolu s alokací finančních prostředků ve výši 25 milionů schválili radní města. Tématem se ještě zítra budou zabývat hradečtí zastupitelé. Radnice už v minulém roce začala pracovat na novém řešení rekonstrukce, které mimo jiné nevyžaduje 100% souhlasy s realizací projektu.
14: Klíčová změna je v tom, že opravy půjdou po etapách a podetapách. Díky tomu můžeme reagovat na skutečný technický stav jednotlivých úseků i na aktuální možnosti rozpočtu. A nemusíme čekat, až budeme mít vše vyřešeno najednou.
12: Uvedl tady na Hit Rádiu Černá Hora náměstek primátorky Lukáš Řádek. Budoucnost Benešovy třídy plánuje město prezentovat i široké veřejnosti. A to 10. června od 17 hodin v kulturním středisku Médium. Tak tolik další díl Královéhradeckých aktualit.
15: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Koukneme ještě na oblohu. Východní Čechy budou v noci hlásit teplotu okolo 6 stupňů. Na horách bude okolo 4. Zítřejší den nížin 20, takže to lehce povyleze nahoru. Na horách kolem 13 stupňů, ale mírně s deštěm.
16: Jo, tak mírně, mě z toho počasí spadly sluchátka, člověk.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: No, jestli vám doma taky něco padá, nevíte proč.
11: Tak teď, co postavíme tady Taylor Swift.

0: jedno velký odhalení, proč kolikrát ženy nemají chuť na sex. Nemůžou za to žádný migrény, přepracování a podobně. Můžou za to debilní plastový láhve.
1: Prosím.
0: No je to tak, teďka proběh nějaký rozsáhlý průzkum a zjistilo se, že kvůli plastovým láhvím prý ženy nemají kolikrát chuť na sex.
1: Nemají libido. Tak to je takhle jednoduchý zjištění, to teda znamená, že chlapy, my výrazně ušetříme žádný drahý zájezdy, diamanty nebo večeře při svíčkách, abyste partnerku dostali teda, pokud to správně chápu, do toho ideálního bodu varu, tak stačí prostě vyhodit všechny plastový lahve z baráku.
0: A být
1: z kohoutku.
0: Já si to jenom představuju, prostě jak přijdeš z toho nákopu, že jo, máš ty petky v rukou, z radosti, jako jsi nakoupil, a žena ve dveří, ven co, ty vole.
1: Já si představuju, jak jsi řekl ty, jak být z kohoutku.

0: Linkin Park. Teďka přiladíme ale na českou muziku. Kapela Jelen totiž letos v létě vyrazí jenom na 20 svých koncertů. V rámci Jelen Festu se představí taky na východě Čech.
1: Je to pravda, zapište si do svých kalendářů 29.8. Pardubice a potom 18. září v Trutnově.
0: A bude tam třeba taky Počtejn, jsem koukal, takže klasické východočeské destinace.
1: Ano.
0: No a o co půjde? Půjde o to, že Jeleny si budete moc vychutnat tak trošku jinak. Nejprve nachystaj koncert pro děti, potom proběhne velká autogramiáda, bude koncert speciálního hudebního hosta a potom obrovská jelení show na závěr.
1: Nebude chybět hromada dobrého jídla, samozřejmě, a také budeme rozdávat vstupenky. Na to si ale počkejte, kdybyste chtěli konkrétní termíny, tak jelenmuzic.cz.
0: A hlavně kapela Jelen zítra speciálním hostem ve snídaní šampionů mezi 6. a 9. hodinou tady u nás na Černé hoře.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Dneska je opět u nás Richard ze Slevomatu. Richarde, povídej, co je teď na Slevomatu zajímavého.
3: Ahoj, dneska vám chci říct, že běží na Slevomatu obří kampaň na cestování. Jestli jste to ještě nezaznamenali, tak zaznamenávejte. Do 25.5. nakoupíte ještě výhodněji spoustu pobytu.
2: Výborně, to slyším rád, protože batůžek už tady mám, přibalím si jenom doklady, pro jistotu beru opalovací krém a ty mi prozraď, kam jedem.
3: Kam chceš, ale každopádně ušetříš.
2: No takhle, přímě jsem myslel, že to budeš platit ty, ale dobře, tak aspoň ušetřím, jo? Ale kde tu nabídku najdu?
3: Je to normálně hned na hlavní stránce slevomat.cz a tam hned uvidíš nahoře velkou upoutávku. A slibuju ti, že když tam bude něco fakt ve velký slevě, tak to platím.
2: A dobře, to rád slyším, tak počkej.
3: Co tam šubelíš, ty už si to hledáš, ne?
2: No tak já jen tak kontroluju, jestli je to tady opravdu, hele. Široký výběr top hotelů u nás i v zahraničí. Hele, 40% už je dost?
3: Jasně, to stačí. Takže přátelé, Kuba teď nějakou dobu nebude vysílat. Já se těším příště a vy nakupujte, protože to musíte zažít.
2: Arrivederci!
4: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
5: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
10: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
9: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
10: Družstevní byty Chlumec.cz.
9: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmeny, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
12: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
15: No to bych to pěkně zvoral.
14: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhlotérií.
10: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
16: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
10: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
16: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
10: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
17: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: Mihwaj! Dokola. Dokola, stále dokola ta nejlepší muzika v rámci odpolední show na Hit Radio Černá Hora.
1: Dokola ti říkám, vracejte se mi do té obrany.
2: No, se Slovinskem to teda nakonec moc nevyšlo. Já jsem někde četl, že Slovinsko má zaregistrováno asi 204 aktivních hokejistů, kdežto Česko přes 100 000. To je teda šílený porovnání. No, hele, tohle je za náma. Dneska večer proti Švédsku, ale mám pocit, že ani jako by tady by nám to pivko fanouškovský nemuselo tolik chutnat.
0: Takhle je pravda, nevím, kolik stojí pivko ve Slovinsku, ale ve Švédsku to bude asi raketa. Nicméně spousta fanoušků, kteří zamířili právě do Švýcarska na mistrák, tak si hodně stěžují, že tam je teda to pivo za brutální raketu.
2: Kecej.
0: Já koukám 180 korun pivo a 300 korun párek v rohlíku, mě to nepřijde.
2: Ne.
0: Takhle není to jako málo, vlastně. 180 korun jako jedno pivko, ale zase jako jsou to prostě jako sportovní události.
2: Počkej, je to hlavně Švýcarsko, takže 180 korun za pivo ve Švýcarsku je podle mě jako skvělá cena.
0: No. Tady. No, proto říkám, že nevím, kolik by stálo. Kdyby to bylo ve Švédsku, tam by to bylo prostě ještě větší randál.
2: Ale kdyby jsme to prodávali my, tak bychom to dávali zadarmo, ne?
0: Samozřejmě, Češi, pojďte si dát pivko free.
2: 2020 dneska proti Švédsku. No,
0: těšíme se na to.

0: Odpolední show, si představte, že je aktuálně ta cílová páska a my jsme tak jako 3 cm před ní.
1: No a to neznamená, že to končí, naopak, podle mě dneska po tom náročným pondělním startu pracovního týdne by to chtělo nějakou skvělou muziku. Takhle, my hrajeme každou chvíli, ale po 18. hodině jedna speciální věc, je Radio Klasik, a tam bude taková ta směska těch největších hitů za posledních 30 let. A my to tady zase vidíme, vy to nevidíte a my vám to řekneme. Tak pane Ondro, co vás tam zaujalo?
0: Já mám rád hrozně ten megamix od Bonniema.
1: Bonniema. Bonniem? Vidím tady Phila Collinse, Janet Jackson, M People. Bob Marley, nekecej, no to mě ho vyndej.
0: Ne, já hrozně mám rád Bonniem, takže já se těším na Megamix a ten je hnedka po 18. hodině, to se vychutnám v autě na cestě domů.
1: Přesně, taky vychutávejte, užívejte samozřejmě tu nejlepší muziku, jsme Hit Radio Černá Hora a do 18.
0: No, tak to řekni. No, tak třeba Shakira.
1: Ano.
0: Nebo taky Marek Ztracený.
1: Ano.
0: A nebo taky Nickelback.
1: Pěkně jsi to řekl, tak buďte s námi, čau.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
5: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
6: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
5: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
6: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
2: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta, až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
7: Ploty Hradec Králové.
8: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
7: Ploty Hradec Králové.
8: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
7: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
0: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně pozor stále v Trutnově, kdo jedete třeba na příjezdu od Jaroměře, tak nám hlásíte, že se tam frezuje celý den vozovka a je to s kolonama i takhle s blížícím se podvečerem. Tak pevný nervy, kdybyste v Trutnově nebo kdekoliv stáli. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
6: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
7: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek CZ.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc, na dvojčata a vícerčata pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela, kterou dnes se schválila vláda. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednání bude možné napřímo. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování dnes schválil kabinet. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to i vzhledem k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání nebo schopnostem. Start cyklistické Tour de France se v roce 2028 vrátí po 2 letech do Francie. Po letošním zahájení ve Španělsku a následně ve Velké Británii se pak uskuteční v Remeši. Upraveném kalendáři, který se přizpůsobí olympijským hrám v LA, začne 115. ročník staré dámy už 24. června.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: V noci a ráno pak polojasná oblačná obloha, ojdněle se mohou tvořit mlhy, ranní teploty kolem 9 až 4 stupňů, v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, postupně přehánky nebo dokonce i bouřky, maximální teploty 17 až 22 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
11: Pondělí 18. hodina, to neznamená nic jiného, než že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Tak dobrý poslech. Michal Pospíšil.

tuhle partičku velmi dobře znáte, Bonnie M. Královali zejména v osmdesátkách a v 88. vznikl Megamix. Písně, které velmi dobře známe, dali do jednoho dlouhého tracku, který jsme připomněli na Hitrádiu právě teď. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik. Ten jsme odstartovali, tak jako každý všední den úderem 18. hodiny. Až do 21. vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Vybíráme to nejlepší a nejzásadnější z 80., 90. a milénia. Brouzdáme naším hudebním archivem a v tom jsme našli třeba i tenhle klenot, jmenuje se Yellow. Stojí za ním skupina Coldplay. Tak si to pořádně užijte.

0: pozitivní, motivační. Tak by se dala shrnout písnička Highland, kterou jsme si poslechli právě teď od hudebního projektu One More Time. A tohle už je další velmi známá záležitost. Písnička, která královala zejména v 80. Pet Shop Boys, It's a Sin. Záležitost, kterou pro vás máme nachystanou, i takhle vám na Hitrádiu budeme hrát v těch příštích minutách. No a hitů těch máme snad nekonečno, tak přidáme třeba ještě Janet Jackson a nebo skupinu No Name, i na tu se můžete těšit.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Housebrand Café, per favore?
12: Si, signora.
13: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
15: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava S hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

byla skupina No Name Věčnost, písnička, kterou jsme rádi připomněli. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Hrajeme taky hokej a hokejem žijeme na Hit Radio, to je jasná věc. Dnes ve 20 hodin nás čeká pochopitelně duel se Švédskem, respektive 20 hodin 20 minut k tomu, kdy padne to úvodní buly, tak budeme moc držet palce. Do té doby se ale hrajeme to nejlepší z minulosti a v našem archivu se objevil třeba taky Mike Oldfield. Maggie Reilly pomáhala s písní, která se stala naprosto ikonickou, tak ji teď dáme na Hit Radio.

0: tohle pondělí je hodně na pohodu. Postaral se o taky Warren G. s hitem What's Love Got To Do With It. Tahle písnička úplně původně pochází od Tiny Turner. Představila jí světu v roce 1984. Každopádně v roce 1996 dostala tenhle z Brusu nový svěží kabátek. Warren G. ten beat zpomalil, taky si tam zarepoval, najal si jinou zpěvačku. No a výsledkem je písnička, která přežila do dnešních dní a stále je naprosto fantastická. Mohli bychom to vzít, nakopírovat a vložit taky do téhle písně, protože má úplně podobný příběh. Single, který přežívá celé generace a ještě mnoho jich bude dál doprovázet. Tak moc fantastický je projekt Laidback a písnička Bakerman. I tu pro vás máme na Hitradio připravenou v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic vám už za chvíli i takhle budeme hrát.
1: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak jsi v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
3: www.napos.cz.
5: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
2: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
10: Ploty Hradec Králové.
11: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
10: Ploty Hradec Králové.
11: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
10: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
12: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
13: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
14: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
13: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
14: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
15: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
16: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
17: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
18: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Design for Life. Určitě jste teď poznali skupinu Manic Street Preachers. Tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hit Radio.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz. Hit
0: Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal. Přeju hezký pondělní večer. Hit Radio.

Baby nebude sedět v koutě. Nenechali jsme jí sedět ani my, tohle byl hříšný tanec. Určitě si vzpomenete na tu legendární hlášku a taky to velkolepé finále, kde se objevila právě tahle píseň If I Had The Time Of My Life. Ten samotný snímek se odehrává v létě roku 1963. Každopádně písnička nás zavedla do 87. Pokračovat budou teď No Doubt, Just a Girl. Tak i tohle vám hrajeme na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase.

byli Monkey Business, Piece of My Life. I tohle jsme vám hráli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Posloucháte to nejlepší od 80. až po milénium. Nachystali jsme taky tuhle parádní věc.

0: Při pondělku nám náladu zlepší Bewitched a jejich Rollercoaster. Projedeme se tedy na horské dráze a to už je za chvilku. Taky Fine Young Cannibals a nebo Two Brothers on the Floor. I tohle pro vás máme připravené. Na své si přijde opravdu každý.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz. Housebrand Café per favore?
2: Si, signora. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
3: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
2: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
3: Družstevní byty Chlumec.cz.
2: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
5: Ploty Hradec Králové.
6: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a nejprve

0: Tak tohle asi netřeba zevrubně představovat, Queeny pozná úplně každý. Tohle byla jejich One Vision. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Europe, The Final Countdown, tak to bude výlet na sever, do Švédska. No a abychom to drželi vyrovnané, tak proti tomu Švédsku, jelikož dnes hrajeme hokej, tak budeme hrát taky muziku, taky českou. MiG 21 na chystaní malotraktorem se projedeme. Už je za chvíli na Hit Radio. Stejně tak Entrance Disco. I to stihneme do konce hodiny hrát. Hit Radio.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: www.majovalaska.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
4: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava S hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
5: Ploty Pardubice.
6: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
5: Ploty Pardubice.
6: Naše ploty skvěle vypadají a

0: Final Countdown, obrovský hit, který jsme připomněli na Hit Radio právě teď a který nás dovedl také k 20. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pajová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hodinu otevřou Depešáci. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký pondělní večer.

písnička, která zpěvačce Kylie Meno do života přinesla štěstí. I Should Be So Lucky hráli jsme na Hit Radio. Mimochodem, když tuhle píseň nahrávala, tak prakticky neměla zkušenosti se zpěvem, protože Kylie Meno byla především zpěvačka, tedy herečka, a dříve vystupovala v seriálu Sousede. To byl seriál, který úplně původně pocházel z Austrálie. Kylie Meno tam měla velmi výraznou roli. No ale tak nějak se začala pohybovat v tom hollywoodském světě plném celebrit a z Austrálie se dostala právě i do Ameriky. Všimlo si jí trio producentů, to si říkalo Stock Aitken Waterman, což je mimochodem slavná trojice hitmakerů, která produčně stojí za celou řadou naprosto skvělých hitů z osmdesátek. No a tedy i Kylie Meno dostala možnost naspívat jednu z jejich písní. Byla to právě singlovka I Should Be So Lucky a mimochodem tahle píseň prý vznikla za pouhých 40 minut. To se občas u těch vůbec největších hitů vlastně stává. Je to scénář, který sem tam slýcháme. Tak za chvilku přidáme další velký hit skupina YouTube, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of,

Talingovaná partička z Irska, Bonovox s jejich hlasem. Určitě jste poznali skupinu YouTube. Stuck in a moment, you can get out of. Záležitost, kterou jsme slibovali a slib splnili. Máme pro vás věc, na kterou se možná trošku zapomnělo, ale je to škoda. Tohle je Karia Spoutaná. Hodně velká vlna nostalgie. Takhle vám budeme hrát na Hit Radio v pokračování dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Keating nám teď zpívá Don't Fight It, každopádně naopak, my musíme fajtit, poněvadž protože teď se hraje hokej. Česko se postavilo proti výběru Švédska, chce si napravit reputaci s tou prohrou proti Slovinsku. No a zatím to vypadá slibně, protože už ve třetí minutě padl gól a pochopitelně do té správné branky. Národní tým je tedy ve vedení, Lukáš Sedlák tečoval na hození Filipa Hronka od modré čáry a kotouč skončil ve švédské síti. Tak si hlavně budeme držet palce v tom, ať tahle bilance pokračuje. My pokračujeme v těch největších hitech, hrajeme 80, 90, Millennium, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Za chvilku Pretenders, teď ale Pharrell.

Breath in the Pocket, tohle je single, který v roce 1980 opanoval světové hitparády. A přitom mu zpěvačka skupiny Pretenders si vůbec nevěřila a nechala se slyšet, že jí ani moc nebavil. Nakonec ale hit, který neměla ráda, znamenal, že na hudební scéně tahle partička částečně z Ameriky, částečně z Británie prorazila. My pro vás máme další velké jméno, u nás je to totiž jedno velké jméno za druhým. Prostor na Hitrádiu dostane skupina Lucie nebo zpěvačka Dido. Tohle je její ikonická věc. Písnička Life for Rent. I tohle vám ještě do konce hodiny zahrajeme v hudebnici.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Tohle je Frankie Goes to Hollywood, Relax. Relax si určitě nedali naši borci na ledové ploše. Je to neuvěřitelná kanonáda. Švédsko-Česko, aktuálně 0-3, tedy 3-0 v náš prospěch.

0: krásně jsme si hráli uplynulé 3 hodiny. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ten nabízí to nejlepší z 80. 90. a milénia. A teď je dospěl do velkolepého finále. Na Hit Radio pokračujeme třeba Lady Gaga nebo skupinou Imagine Dragons. A taky dál fandíme českému hokeji. Držte palce.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
3: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
2: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
3: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví.
4: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.